Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

Klaus, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takový 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si,

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jako vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věrodůstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je tu také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení Přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta Dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybělo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíku potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Snídám a piju horký čaj, dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto. To je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

rozbouřené moře, od Kréty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe. Za sto.

pirátských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

podál. Já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát. Chtěl bych se k tobě tulit, chtěl bych se s tebou milovat, chtěl bych ti pusu dát, snad smí.

0: A já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Seashow. Tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano, ano,
5: a je prázdninově naladěn, Ondra?
6: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tak rychle. Že se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako. No tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není. Jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, ne, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš,
0: takže ty umíš? My jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí ničím,
1: jestli je to ten
0: až
1: pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko. Jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale. Byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: No, tak si je dám propichnout, no.
6: Jo, ona si je dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No, kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No to je ten pravej, ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má náušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: no,
7: je nápad.
6: Pokud.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš Nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
9: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
8: No,
7: tak dobrý.
8: No, takhle dobrý. By to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malou času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vám ještě trochu ty slivovice.
7: Ne, ale nepij, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
10: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu, ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stáli jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat.

Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na

0: chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Praští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělal pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
1: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
0: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
1: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulvárech.
0: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
1: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
0: Jaké problémy?
1: Ten jeden se opíjí.
0: A co ten druhý?
1: Ten mu nalévá.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla? Že se třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak?
4: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já, služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
3: Kdo to sestavoval?
4: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
3: To, jak se přistěhoval.
4: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě nebyl, neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
3: A taky směňovalo.
4: Ne, no, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
3: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
4: Ano.
3: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
4: No, tak...
3: Takže ty máš nějakou výstavu?
4: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
3: A už je?
4: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i zdaleka, když budou mít chuť.
3: Co tam bude za fotky?
4: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
3: Klášterec
4: jako,
3: nad Ohří.
4: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
3: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a
3: díky.
5: Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina do zad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat, ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A stihneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou, ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme. Těch hlasů bylo opravdu dost pro ně. Tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Však jsem tě žerila ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne?
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku,
4: ne?
5: Jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigarety?
5: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Letím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský.
4: Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuj světle žaty.
5: Jo,
4: Zhrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se poslíchám, kolik je hodně, podívej se na to, pojďte hodná.
4: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží.
6: Tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani brý vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no.
4: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské Lázně finančně podpoří městské kino Slávie. Policie obvinila muže, který na Tachovsku minulé léto postřelil hledače kovů. Červen byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 43 lidí. A dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami a bouřkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Mariánské Lázně finančně podpoří modernizaci zázemí městského kina Slávie. Pro kino chtějí získat příspěvek z dotačního programu na snížení energetické náročnosti na rekonstrukci vytápění. Z fondu na rozvoj kinematografie chtějí získat prostředky na úpravu projekční techniky. Uvedl to při zasedání zastupitelstva Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Chceme to kino stále posouvat, protože si myslíme, že kino v Mariánských Lázních má být, i když samozřejmě ve velkých městech okolo nás rostou multikina, ale kino k Mariánským Lázním patří a my jsme rádi, že tu máme provozovatele, který pořád to kino drží ještě v provozu schopném a myslím si, že i ve velmi dobrém technickém stavu, jak zvukově, tak obrazově.
0: Tachovští kriminalisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti myslivce, který loni v srpnu při lovu lišky postřelil hledače kovů. Postřelený muž utrpěl vícečetná zranění a musel být transportován do nemocnice. Myslivec pravděpodobně střílel z kulobrokové kozlice na lišku, střely zasáhly muže především v levé části těla. Pokračuje tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.
3: Policejní komisař zahájil v uplynulých dnech trestní stíhání 65-letého muže pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
0: Obviněnému myslivci hrozí až 4leté vězení. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Dnes končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu zhruba 73 korun. Bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii také vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh.
1: Sport.
0: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety a Bousková porazila Australanku Gibsonovou ve třech setech.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivních srážek a menších krup. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je středa a začínáme nový měsíc, červenec. My si jeho začátek užijeme ve společnosti pohodových písníček, těch, které máte rádi a těch, které nestárnou. A hned na začátek našeho ranního vysílání dostane prostor hudební skupina Olympic. Tak hezký poslech vám od mikrofonu přeje a zdraví vás Jitka Brošková. A ještě na začátek prozradím, že za chvíli budou tématem rubriky Ahoj rádi studio pohádkové postavy. A v prvním příspěvku připomeneme, že již uplynulo 35 let od zániku Varšavské smlouvy, což byl vojenský pakt zemí východního bloku. Zajímavý je tím, že je to asi jediná vojenská organizace na světě, která zaútočila na svého vlastního člena, což bylo tedy Československo v roce 1968. Máme 5 minut po 5. hodině a dobré ráno plné informací a písniček právě začíná.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: to lásko vážne relí poslední.
1: Jakou pohádkovou postavu máte nejraději?
2: Princeznu.
3: Mesmekvída.
4: Pošťáka Peta.
5: Kocou Bota.
6: Princezna se zlatou hvězdou.
7: Královnu.
8: Čarodějky Vič.
9: Bajaju.
10: Krakonoš.
11: Princezna Zemlejna.
12: Hajnej Robátko.
13: Popelka.
14: A ještě Vyfok.
15: Princezna na hrášku.
16: Bodek Stajtej.
17: Traukumbach.

0: počasí.
1: Posloucháte začínající Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrtina na šest, venku máme zataženo a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia. Dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přeháňkami nebo ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer pak budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vanemírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Šumperská hudební skupina Opět a Radeček v doprovodu Moravské symfonie na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 10 minut bude 17:30. Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července roku 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historika Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu vlastní leteckou záchrannou službu. Ministerstvo obrany areál zmodernizuje a armáda tam vybuduje novou základnu. Kraj letiště předá státu bezúplatně. Jako podmínku ale vyjednal zachování běžného civilního provozu. Potůčky na Karlovarsku připravují stavbu 4 nových bytových domů. V krušnohorské obci blízko hranic s Německem jde hlavně o podporu mladých rodin s dětmi nejen z Potůčků, ale i z okolí. Obec nabízí školu, školku i další servis. Mezi Loktem a Královským Poříčím na Sokolovsku je dočasně uzavřená cyklostezka. Jde o úsek od odbočky u Lávky na Staré Sedlo až po Lávku v ulici Sportovní učerpací stanice. V Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Téměř 6,5 milionu korun doposud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moct závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty. A dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v ulici Jiřího z Poděbrad je z důvodu práce na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První červencové dobré ráno vyplnili první krátké zprávy a s písničkou od skupiny Damiens rozjedeme náš další hudební proud ve znamení především písniček českých, ale i těch zahraničních. No a už za moment se dozvíte, jaké události dnes očekáváme a přidáme i tipy pro volný čas. Je 5:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Těsně před týdnem ve středu 24. června oslavila své 79. narozeniny. No a teď se blízkla i v našem ranním vysílání na rádiu vašeho kraje zpěvačka Helena Vondráčková. Za 5 minut bude 6:15 a co se dnes očekává? Tak poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží, hlavně z Asie, a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků, většina z nich byla z Číny. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Česká republika se tak přidává ke zbytku Evropské unie, kde zákaz platí už od ledna. Důvodem jsou zdravotní a ekologická rizika spojená s obsahem rtuti. Změnu kritizuje Česká stomatologická komora, podle které nebude mít výrazný ekologický efekt. A majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat ihned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. She's crazy like a fool.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v Karlovarském kraji máme dnes zataženo, teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia a dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přehánkami nebo ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Krásné ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 9 minut bude 6 hodin a pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, jak byste si užili první červencový den, tak přijměte teď naše dnešní pozvánky. Dětské prázdninové prohlídky nabízí na zámku Kinžvart. V časech od 11.10 a od 15.10 si děti jako princezny a princové projdou buď s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry, anebo se zahradnicí Marcelou navštíví zámecké zahradnictví a oranžérii. Budovu Císařských lázní ve Františkových lázních si je možné projít při komentované prohlídce od 16 hodin. V muzeu Karlovy Vary začne vernisáží v 17 hodin výstava historické plovárny a oděvní design. Atmosféru zahájení zpestří modní přehlídka historických plavek a spodního prádla. Mariánsko-lázeňský pravoslavný kostel rozezní jazz. Od 7:30 večer tam zahraje kapela Jazz Cakes, známé skladby od Louise Armstronga a Franka Sinatry. V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je k vidění výstava Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a proměnlivé krásy akvarelové malby, především tedy do světa květin. A muzeum Františkovy lázně zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v láhvi.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Krušnohorské potůčky připravují výstavbu bytových domů. Cyklostezka mezi Loktem a Královským Poříčím je dočasně uzavřená. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška používat už jen výjimečně. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V potůčkách dokončili architektonickou studii pro výstavbu 4 nových bytových domů. Areál se 40 byty by měl postupně vznikat v blízkosti lesoparku, obnovené vodní nádrže a státní hranice s Německem. Projekt by měl do obce přilákat mladé rodiny s dětmi, říká nezávislý starosta Vlastimil Ondra.
3: V současné době máme architektonickou studii. Nyní budeme vyhlašovat výběrový řízení na dodavatele projektové prováděcí dokumentace, tak abychom mohli tu zakázku začít soutěžit. Předpokládám, že pokud vše klapne, tak příštím roce bychom možná mohli teoreticky začít se samotnou výstavbou.
2: Dočasně uzavřená je cyklostezka mezi Loktem a Královským Poříčím. Jde o úsek od odbočky u lávky na Staré sedlo až po lávku v ulici Sportovní u čerpací stanice. Karlovarský kraj na svých sociálních sítích žádá všechny návštěvníky o respektování uzavírky a nevstupování do označeného prostoru. Pokračuje cyklokoordinátorka z odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje Romana Špindlerová.
4: Cyklostezka je uzavřená z důvodu pádu kamenů ze skalního masívu, které se uvolnily vlivem dešťů předcházejícím období. Loketský hasiči tam udělali nezbytné práce, které pomohly zabránit dalšímu zhoršování stavu, plus tam zajistili těma páskama, aby se nikdo nezranil, a řešení jako takové je v rukou Lesů ČR.
2: Podle Lesů ČR bude muset svah posoudit statik. Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
5: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
6: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
5: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
7: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
5: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Sport. Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Počasí. Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přeháňkami, ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Část silnice třetí třídy mezi obcemi Kostelní Bříza a Arnoltov na Sokolovsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lázně to nejsou jenom procedury a procházky po kolonádách. Třeba konkrétně Mariánské lázně sehrály klíčovou roli v historii Karlovarského filmového festivalu. Právě ten se dnes vrací ke kořenům. V nedalekých takzvaných Mariánkách bude totiž první předpremiéra k letošnímu 60. ročníku přehlídky. No více řekneme už za čtvrt hodinky v Dobrém ráno, které nám okoření taky pěkné písničky od Michala Hrůzy a Michala Tučného, po níž budeme blahopřát a taky si popovídáme s meteorology o dnešním počasí, tak si nenechte ujít nic z naší nabídky. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.
9: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, snad

Čas nám pádí o 106, za 4 minuty bude 6:45 a krásné první červencové ráno. Přejeme vám všem, kteří si ho užíváte spolu s námi. No a zdravíme i vás, dnešní narozeninové oslavence. Mohlo by vás zajímat, že slavit narozeniny dnes také bude australský zpěvák John Farnham, kterému je dnes 77 let, a 56. oslaví televizní moderátorka, novinářka Daniela Drtinová. Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Debbie Harry, známá díky svému působení ve skupině Blondie, slaví 81. narozeniny. Za chviličku nám zaspívá v dobrém ránu. A ještě dodám, že další oslavenkyní je americká herečka Pamela Anderson, které je 59 let, a 49. oslaví americká herečka Liv Tyler. Připomeňme, že v tento den roku 1899 se narodil český herec a spisovatel Jindřich Plachta, který zemřel ve věku 52 let. Roku 1923 se narodil český herec Vladimír Ráš, který se dožil 77 let. A v roce 1961 se narodila britská princezna Diana, která zemřela ve věku 36 let. No a svátek má dnes Jaroslava. Jedná se o ženský protějšek jména Jaroslav a obě tato jména vznikla ze slovanského slova jarý s významem bujarý nebo také prudký či silný. Jméno Jaroslava se tedy překládá jako slavná svou bujarostí nebo slavná svou silou. Tak tedy všem dnešním oslavencům bude zpívat také dnešní oslavenkyně a skupina Blondie na rádiu vašeho kraje. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 7:15 a v dobrém ránu nám předpověď počasí přináší meteoroložka Marta Suchá. Já vás vítám ve vysílání, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve aktuálním počasím tady v celém našem karlovarském kraji. Jaké panuje?
2: Převažuje zataženo a na většině území kraje se k ránu začaly vytvářet přehánky a bouřky. Momentálně už prší téměř na všech místech v kraji. Teploty se pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia, na horách a ve vyšších polohách jsou od 14 do 17 stupňů.
1: Tak a jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak dnes jsme ještě pod vlivem zvlněné studené fronty. Ta bude postupovat přes naše území zvolna k východu. Oblačnost bude zvětšená a i během dne a po většinu dne tedy bude pršet. Bude se jednat o déšť a přehánky ráno a dopoledne i bouřky, které mohou být výjimečně i silnější, doprovázené nárazy větru o rychlosti 55 až 70 km v hodině, intenzivními srážkami a nebo i případně menšími kroupami. Až k večeru bude déšť nebo přehánky ustávat a později ubude i oblačnost. Nejvyšší denní teploty se příliš nebudou v průběhu dne měnit. Maxima očekáváme kolem 20 stupňů, mezi 19 a 22 stupni. Ta 22 bude spíše výjimečně dnes opravdu na horách od 15 do 18 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až severní, o průměrné rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Přechodně může zesílit v bouřkách nebo intenzivnějších přehánkách.
1: Předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Já vám za to moc děkuji a přeji krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: slovenská hudební skupina Elán nemohla zůstat mimo náš hudební proud. První červencové dobré ráno se nám pěkně rozjíždí a za 7 minut bude 6:30. Do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývá už jen několik dní. Filmová atmosféra ale dorazila o něco dřív do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu roku 1946 odehrály první projekce tehdejšího filmového festivalu s mezinárodní účastí. A zatímco dnes si filmovou přehlídku spojujeme hlavně s Karlovými Vary, její příběh začal ve dvou lázeňských městech zároveň.
1: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
2: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
1: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
2: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
3: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
2: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
3: Gracias.
2: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým.
3: Nekito Hernández.

0: i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
1: Popsal umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Braddocka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hejtmanství Karlovarského kraje včera zrušilo stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V kraji platil od pátku, kdy ho vyhlásil hejtman kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, které výrazně zvyšovaly riziko vzniku požárů v přírodě. Aši začne v polovině července oprava mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Mariánské lázně finančně podpoří modernizaci zázemí městského kina Slávie. Pro kino chtějí získat příspěvek z dotačního programu na snížení energetické náročnosti na rekonstrukci vytápění. Z fondu na rozvoj kinematografie chtějí získat prostředky na úpravu projekční techniky. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. Včera tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajenku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u obce Třebouni z důvodu prací na vozovce zavedený střídavý jednosměrný provoz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Lucie Bílá a Josef Vojtek, to je další hudební dvojice, která nám za chviličku nabídne svůj povedený duet. A nezůstane pouze u hudby, také se dozvíte, kdo bude dnes odpoledne hostem ve studiu a přidáme i pohled do kalendária očima Petra Jungmana. Je 7:30, hezké ráno.

0: Snad vás svou písničkou potěšila i zpěvačka Lenka Filipová. Přejeme příjemné první červencové ráno všude tam, kde jste si nás naladili. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tom našem odpoledním vysílání vás pozveme na sraz amerických vozidel, který se uskuteční na letišti v Krásné u Karlových Varů. Letošní třetí ročník od 3. do 5. července s hlavním sobotním programem nabídne i třeba kaskadérskou show, Luna Park pro děti, hudbu, jídlo i charitativní akce. No a jaký tedy bude podrobný program a co všechno na návštěvníky o tomto víkendu čeká, tak to se dozvíte od organizátora akce Oldřicha Duchana dnes po 15. hodině. Za 6 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do prvního červencového rána, které má zataženou oblohu s přeháňkami a teploty se nám aktuálně pohybují od 18 do 20 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přeháňkami a nebo ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách na 15 až 18 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je mírná. No a jaký máme čas? Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes 1 000 000 vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
3: Bože, takový váhý večer.
2: Student Kroupa.
4: Tak co s vámi, chlapče?
2: Šplhoun Hujer.
5: Hujere, jděte si po svých.
6: Hujer, metelesku blesku.
2: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
4: No, nepotěšil jste mne.
2: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
7: Nyní jsem s těma do Humpolce.
2: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
8: Řidič, ten tvrdý chleba má.
2: Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vodní nádrž Skalka u Chebu zadržuje vodu z řeky Ohře. Dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech se proměnilo ve svět filmu. Ústavní soud dopoledne rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Vodní nádrž Skalka zadržuje vodu z řeky Ohře. Správci vodního toku se tak připravují na možné sucho v létě. Naopak provozovatelé kempů a půjčoven se obávají ztráty turistů kvůli nízké hladině řeky. Podle Jana Bezděka z Povodí Ohře ale není možné vyhovět podnikatelům na úkor vodohospodářských potřeb.
3: Není možný pouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
2: Do světa filmu se proměnilo dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Na stěnách chodeb jsou pohádkové příběhy, každý pokoj odkazuje na různou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefan.
4: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp, z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
2: Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
5: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přeháňkami. Ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v Celní ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vzpomínáte si, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunistů, tedy v roce 1990? Třeba na Skřivánky na niti, které režisér Jiří Menzel natočil už o 20 let dřív. I takzvané trezorové filmy připomene za chvíli seriál o historii Karlovarského filmového festivalu. No a v ranní anketě Ahoj rádio nám pak děti vysvětlí, proč lidi kradou. Je 7 hodin, skoro 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Václava Neckáře a taky Nedvědů. Tak ať se máte s námi hezky.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč lidi kradou.
1: Nesnáší práci, protože nejsou normální.
2: Protože jsou na sebe zlí a nedokážou si rozumět. Protože chtějí všecko.
3: Že někdo někomu druhému něco závidí a chce mu to vzít.
4: Protože nemají peníze.
5: Protože jsou hloupí.
6: Nechtějí chodit do práce a jsou líní.
7: Protože někdo někomu něco závidí.
8: Protože chtějí být bohatý.
9: Protože v práci se nevydělají moc peněz, tak zkouší krást.
10: Že chtějí jít do vězení.

0: počasí.
1: Je 7:45 a ranní pohodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. V našem regionu je zataženo s deštěm a teploty se pohybují mezi 18 až 20 stupni Celsia. No a dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přeháňkami anebo ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu pak ustávat a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Kalendáři, středa 1. července a za 8 minut bude 7:30, tak také vám ten čas tak rychle utíká. Tento pátek už začne v Karlových Varech 60. mezinárodní filmový festival a my se teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči můžeme vrátit do minulosti. V pravidelném seriálu nás tentokrát čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý film.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí na to zahájení tý výstavu, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se ten kraší, on rozčiloval na ně, prostě to je moje výstava, tak dále, tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce

0: pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou.
2: Lenka Šmová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu vlastní leteckou záchrannou službu. Ministerstvo obrany areál zmodernizuje a armáda tam vybuduje novou základnu. Kraj letiště předá státu bezúplatně. Jako podmínku ale vyjednal zachování běžného civilního provozu. Potůčky na Karlovarsku připravují stavbu 4 nových bytových domů. V Krušnohorské obci blízko hranic s Německem jde hlavně

0: O podporu mladých rodin s dětmi nejen z Potůčku, ale i z okolí. Obec nabízí školu, školku i další servis. Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení už v Karlovarském kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Hejtman Petr Kubes z hnutí ANO proto zrušil zákaz rozdělávat oheň a používat pyrotechniku v celém kraji, který platil do pátku. V Moravskoslezském kraji platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, hlavně seniori, chronicky nemocní a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Téměř 6,5 milionu korun doposud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moct závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty. A dnes bude velká oblačnost s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená ulice Jiřího Spoděbrat mezi křižovatkami ulic Jeronýmova a Petra Chilčického.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 1. červencového rána a zatímco se včera u nás, hlavně tedy v našem Karlovarském kraji, v porovnání s předchozími dny trochu ochladilo, tak například u našich sousedů na Slovensku tam naopak padl absolutní teplotní rekord. Na jihu Slovenska v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky naměřili včera meteorologové 41,3 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na území Slovenska. Nutno dodat, že na Slovensku v úterý padaly teplotní rekordy na více místech, ale ten v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, tak ten se zapsal do historie jako absolutní pro celé Slovensko. Tolik tedy pro zajímavost. Je 7:30 a pokud vás zajímá, o čem píší dnešní regionální noviny, tak si počkejte na výběr toho nejzajímavějšího, který pro vás chystá Dana Jelínková. No a taky si počkejte na krátkou ukázku z pořadu Alex a host. Dozvíte se v ní, co chce na svých koncertech houslový virtuos Pavel Šporcl ukázat divákům. No tak nás poslouchejte dál a ať se vám pěkně vstává do středečního rána.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45. No, jsme v polovině prvního prázdninového týdne a před námi přehled tisku. Témata ze středečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: O čem píše regionální deník?
1: Kvůli popadanému kameni je dočasně uzavřený úsek páteřní cyklostezky Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. Jak dlouho omezení pro cyklisty i pěší potrvá, zatím není jasné. Pozemky v uzavřeném úseku mají několik vlastníků a ti se musí na jeho správě a údržbě dohodnout. Filmový festival v Karlových Varech není jen o celebritách a červeném koberci. Pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout z přeplněného centra města a zažít něco jedinečného, se i letos otevírá oblíbená možnost výletu. Od 4. do 11. července budou mezi lázeňskou metropolí a nedalekou Kyselkou pendlovat bezplatný festivalový autobus. Cesta nabízí dvojitý bonus. Bezplatná jízdenka od řidiče totiž platí zároveň jako volná vstupenka do Matony muzea.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: 4 5-podlažní domy s 640 byty plánují Mariánské Lázně vybudovat v lokalitě Třešňovka. Obytný komplex vyjde na zhruba 190 milionů korun a nabídne 14 bytů o velikosti 2+KK a dalších 32 bytů 3+KK. Součástí projektu bude také 50 parkovacích míst. Město už vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Dočtete se také, že bývalý šéf elitního týmu kriminalistů z oddělení obecné kriminality Karlovarského kraje Rudolf Flaška spáchal sebevraždu. Jak i z našeho vysílání víte, včera ráno ho našli policisté nedaleko místa jeho bydliště. Případem se podle vyjádření krajského policejního ředitelství zabývá generální inspekce bezpečnostních sborů.
0: A o čem píše regionální příloha Mladé fronty dnes?
1: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary začíná už tento pátek. Jako každoročně přivítá řadu hvězd. Vedle toho, že je Karlovarská filmová přehlídka největší českou akcí podobného druhu, je ale také největším takzvaným měkkým cílem. A tomu v současné geopolitické situaci budou odpovídat i bezpečnostní opatření. Ta jsou každý rok přísná. V ulicích budou posílené hlídky policistů s dlouhými zbraněmi, nebe nad Karlovými Vary pak bude hlídat protidrobnová ochrana. No a ochutnávku festivalové atmosféry zažije ještě před zahájením karlovarské přehlídky město Mariánské Lázně. Ode dneška do soboty se tu uskuteční 4 mimořádné projekce. Na kolonádě otevře letní kino a nebude chybět ani řada festivalových bonusů pro návštěvníky. Program zahájí česká předpremiéra nového filmu Pedra Almodóvara Hořké svátky. Slavnostní večer v Městském divadle navštíví delegace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kterou budou tvořit Marek Eben, výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:45, 2 minuty a dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přeháňkami anebo ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer pak budou srážky od západu ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech zaznamenáme kolem 15 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hudební skupina Poetika nám naservírovala k snídani svou písničku Půlnoc. A pokud byste se chtěli potkat s touto kapelou, tak například 25. července na Anenské pouti v Plané u Mariánských Lázní, anebo 15. srpna v Lokti, kde bude hostem na koncertu hudební skupiny Jelen, jejíž písničky vám také ve vysílání hrajeme. Za 9 minut bude 8 hodin a já připomenu, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl. No a my se dozvíme například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hitparádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
2: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
1: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myšák.
2: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Město Karlovy Vary připravuje diskuze o budoucnosti dodávek tepla do lázeňského města. V Potůčkách dokončili úpravy starého lesního koupaliště. Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. Začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary připravili veřejné debaty o přechodu města na moderní a ekologické zdroje energie. 14. a 29. července budou s lidmi na městském úřadě diskutovat zpracovatelé studie zástupci Sokolovské uhelné, Karlovarské teplárenské a vedení lázeňského města. Město se musí rozhodnout, jestli v budoucnu vybuduje vlastní zdroj tepla nebo bude za nových podmínek dál spolupracovat se Sokolovskou uhelnou. Ta v současné době do Karlových Varů dodává teplo přivaděčem z Vřesové. Pokračuje primátorka Andrea Pfefferklová. Ano.
4: Samozřejmě na městě nebo na Sokolovské uhelné zůstává to, jak to teplo přivedeme do města Karlovy Vary, protože přivaděč je v majetku města a investice do opravy je řádově, tak jak jsme slyšeli, 250 až 700 milionů korun.
3: Veřejné debaty navážou na prezentaci transformace teplofikací, kterou zastupitelé vyslechli na svém posledním zasedání. Obci Potůčky skončila obnova lesní vodní nádrže. Terénní úpravy a utěsnění historického vodního díla zajistila obec za pomoci dobrovolníků. Za provedení práce obec zaplatila téměř 2 miliony korun. Podle nezávislého starosty Vlastimila Ondry bylo hlavním cílem projektu zajistit pro lokalitu v zaniklé obci Pila dostatek vody pro hašení lesních požárů.
5: Cíleno to bylo opravdu jenom jako krajinotvorný prvek, jako v případě různých lesních požárů a podobně, aby byla v té lokalitě dostatečná kapacita vody pro hašení. A návštěvníci údolí říčky Černá, prostě se jim to tam strašně líbí, takže to začali využívat i pro koupání, byť vstup je tam na vlastní nebezpečí, nejedná se o oficiální koupaliště.
3: Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčku v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
6: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
7: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
6: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
8: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
6: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánů je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů.
0: Počasí.
3: Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přeháňkami, ráno a dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno a dopoledne výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby zátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ve Staré Vodě na Chebsku havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Minut po 8 hodině a poslední hodinku dobrého rána otevřeme s písničkou od Heleny Vondráčkové. V rubrice Co v učebnicích nebylo se pak vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdeme na česko-polské hranici. Už za chvíli se na ní vypravíme spolu s Martinem Písaříkem. No a taky se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Tak si užijte prýma den spolu s Českým rozhlasem.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tak ať už jste si nás naladili v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Mariánských Lázních, anebo jinde, přejeme vám dobrou ranní pohodu. A jaké bude dnes počasí a také zítra?
1: Počasí.
0: Tak to všechno nám řekne ve 9:15 meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak začneme tedy nejprve dnešním dnem, co nás čeká.
2: Tak konečně jsme se dočkali i deště, na některých místech nám stále aktuálně prší, dokonce nám i zabouřilo po ránu. Ty úhrny jsou někde kolem 10-15 mm, někde i možná malinko víc. Jinak velká oblačnost, očekáváme teď ty přeháňky, možná ještě výjimečnou bouřku, docela četné teď v těch ranních dopoledních hodinách, potom během odpoledne by měly ty srážky začít postupně ustávat. Potom k večeru večer bude i ubývat oblačnost. No a samozřejmě teploty dnes budou nižší, naměříme tak maximálně kolem 19-20 stupňů, ty teploty víceméně o moc neporostou oproti těm, které máme teď. A teď aktuálně měříme většinou kolem 17-19 stupňů.
0: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 1. července a prozradíte nám, jak bude zítra?
2: Zítra nás čeká docela už takový příjemnější sluneční den, srážky by se neměly vyskytnout už žádné, teploty by se měly vyskytovat většinou kolem nějakých 19 stupňů, 19 až 22, maximálně možná malilinko výš, někde v těch nejnižších polohách v pohoří nějakých 23-24 stupňů. Po ránu dopoledne slunečno, oblačnosti bude málo, nějaká mlha je pravděpodobná, hlavně v pohoří. Ty smlhy se budou samozřejmě rychle rozpouštět. Během odpoledne se bude vytvářet nějaká kupovitá oblačnost. Malinko se nám to zatáhne, ale zase k večeru by se to mělo začít projasňovat. Takže zítra to bude takový klidný slunečný, relativně slunečný den bez deště.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Děkujeme za předpověď. Hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Slech přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem posluchačům, kteří posloucháte právě teď naše ranní vysílání. Za 7 minut bude 8:30 a teď se pojďme podívat na to, co se chystá na silnicích našeho kraje. Co všechno musí silničáři dělat s uvolňujícími se svahy v okolí vozovek, kolik to stojí a kde tyto problémy musí řešit. To všechno nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Letos jsme v Karlovarském kraji podél silnic první třídy pracovali na opravách skalních svahů. Konkrétně na silnici 1/20 u Březové a 1/13 u Stráže nad Ohří. Během prací jsme odstranili uvolněné kameny, vyčistili jsme skalní stěny a zajistili je ocelovými sítěmi nebo kotvami. Celkové náklady těchto dvou akcí dosáhly přibližně 8 milionů korun. V letošním roce ještě připravujeme další sanaci na silnici 1/20 u Tepličky mezi Karlovými Vary a Bečovem nad Teplou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hejtmanství Karlovarského kraje včera zrušilo stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V kraji platil od pátku, kdy ho vyhlásil hejtman kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, které výrazně zvyšovaly riziko vzniku požárů v přírodě. V Aši začne v polovině července oprava mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Mariánské Lázně finančně podpoří modernizaci zázemí městského kina Slávie. Pro kino chtějí získat příspěvek z dotačního programu na snížení energetické náročnosti na rekonstrukci vytápění. Z Fondu na rozvoj kinematografie chtějí získat prostředky na úpravu projekční techniky. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. Včera tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování

0: Ani členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U Staré Vody na Chebsku nedaleko hřbitova havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje si užíváte první červencové ráno a máte-li ve svém okolí Jaroslavu, Jarku, Jarušku, taky nezapomeňte popřát, má totiž svátek. Jméno Jaroslava je ženským protějškem jména Jaroslav a obě tato jména vznikla ze slovanského slova jarý s významem bujarý nebo také prudký nebo silný. Jméno Jaroslava se tedy ze slov jarý a slav, tedy slavný, překládá jako slavná svou bujarostí nebo slavná svou silou. Tak tedy Jaroslavám zahraje teď skupina Činasky, no a zaspívá taky Michal Malátný, který mimochodem včera oslavil své 56. narozeniny. No a už za 6 minut budeme soutěžit, tak buďte s námi. Je 8:30.
3: Už nejsem.

0: Tak snad vás potěšila i písnička Harlekín od Věry Martinové na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A před námi teď soutěž. Dagmar Havlová Veškrnová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová natočili v režii Hany Hendrichové celovečerní komedii s názvem Bardotky. Ve filmu stvární nejlepší kamarádky, kterým 20 bylo už třikrát, ale rozhodnou se žít naplno, protože nikdo jiný to za ně neudělá. Do českých kin vstoupí tento film 23. července, ale vy si můžete užít ještě předtím speciální projekci, na kterou pro vás máme teď dvě vstupenky a nejen to. Tak už na nic nečekejte a vytočte naše telefonní číslo do studia 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu teď můžete vyhrát dvě vstupenky do kina Premier Cinema z Karlovy Vary, kde ve čtvrtek 9. července proběhne speciální projekce nové české komedie Bardotky. Akce se zúčastní také osobně herečky Eva Holubová, Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a režisérka filmu Hana Hendrichová. Od 18 hodin proběhne autogramiáda a v 19 hodin pak promítání samotného filmu. Pro všechny bude připraven také welcome drink, skvělé občerstvení a možnost se projít po červeném koberci. Tak vstupenky jsou k mání v dnešní soutěži na telefonním čísle 221 55 37 37 a ve vysílání první soutěžící. Dobré ráno vám přeji. Haló?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, už jsem myslela, že na mě nikdo nepromluví.
1: Ne, tak... ne, chci zpomit rádio, vyskočil mi ohled až z ruky.
0: Tak paní, jak se jmenujete?
1: Dana z Lubence.
0: Paní Dana z Lubence je na telefonu, dobře. Tak zdravíme do Lubence. Paní Dano, jedna ze zmíněných žen, Pavlína Pořízková, která ve filmu hraje, není svou původní profesí herečka. My se ptáme, to je soutěžní otázka, jak se proslavila, stala se malířkou, modelkou nebo krasobruslařkou?
1: Byla modelka.
0: Modelka, vy to víte jistě, je to tak? Máte pravdu, fanfára vám zahrála za správnou odpověď. Je to skutečně tak, Pavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu. Narodila se v Prostějově. A ještě dodám, že v dalších rolích filmu Bardotky se představí například Hynek Čermák, Eva Podzimková, Pavel Kříž, Lukáš Příkazký, Otakar Brousek mladší a další a další. Takže dvě vstupenky jsou vaše, paní Dano, hezky si to užijte.
1: A ráda.
0: No, mějte se pěkně, naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, vítejte u předpovědi počasí, tak dnes nás čeká velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, anebo dopoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími, s možností nárazů větru, intenzivnějších srážek a menších krup. K večeru a večer budou srážky od západu ustávat a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. A ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní první červencový den. Tak minimální teplotu 8 desetin stupně nad nulou naměřili v Šindelové v roce 2018, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali Karlovy Vary v roce 2019 a bylo to 33,8 desetin stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Dvojice Petr Kotwald a Stanislav Hložek nám připomněli jeden ze svých společných hitů z 80. let minulého století, písničku Bílá královna. No a 9. hodina se přibližuje. Dobré ráno za chvíli vystřídá dobré dopoledne. Dnes spolu se Stanislavem Juríkem u mikrofonu a v 9 hodin 45 minut si nenechte ujít pořad Zámecké léto. Se soutěží o cestovatelský balíček a s postupem do slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Moderátorem soutěže je Pavel Kudrna a pokud vás zajímá víc, tak podrobné informace k tomuto pořadu najdete na webových stránkách zameckeleto.cz. Tak užijte si tedy příjemně středu a mějte se krásně, mějte se fajn. Loučí se Jitka Brušková. Zítra ráno naslyšenou.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj nabídne armádě vlastní záchranáře pro leteckou službu. Na turistických trasách na Šumavě můžou po bouřkách hrozit pády větví a stromů. A dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu leteckou záchrannou službu. Stanoviště bude mít na letišti a zajišťovat ji bude armáda. Vedení kraje proto armádě nabídne, aby přímo v posádkách vrtulníků sloužili místní zdravotníci, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Připravujeme dopis panu ministrovi a případně náčelníkovi generálního štábu, že Karlovarský kraj je připraven a má dostatek zájemců, jak z řad lékařů, tak i záchranářů, kteří by rádi třeba s armádou v tom vrtulníku létali.
0: Letecká záchranná služba by měla začít fungovat po roce 2028. Po posledních bouřkách se na turistických a cyklotrasách na celém území Šumavy můžou vyskytovat popadané větve nebo i vyvrácené stromy. Podle webu Národního parku Šumava je nejhorší situace v okolí Jeleních vrchů u Nové Pece, kde se na naznačených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale taky polovyvrácených a nalomených stromů nebo jejich částí. Správci parku proto apelují na návštěvníky, aby při svých výletech byli opatrní. 5 dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí Českému rozhlasu řekla mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
3: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův Hradec přijato 5 dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
0: Americký prezident Donald Trump loni vydělal bezmála 1,5 miliardy dolarů na obchodech s kryptoměnami spojenými s jeho rodinou. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Největší část příjmů pochází z prodeje digitálních tokenů s Trumpovým jménem. Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová odmítla, že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmů. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost s deštěm a přeháňkami, odpoledne i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vanemírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Dopoledne výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U Staré Vody na Chebsku nedaleko hřbitova havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A v Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Stará Ovčárna. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké středeční dopoledne, 1. červencové. 1. července roku 1910 byl evropské veřejnosti představen nový tanec. Jmenoval se tango. No my teď nebudeme tančit tango, ale budeme dělat tanečky kolem zániku Varšavské smlouvy. Uplynulo totiž 35 let od zániku Varšavské smlouvy, což byl vojenský pakt zemí východního bloku. Zajímavý je tím, že je to asi jediná vojenská organizace na světě, která zaútočila na svého vlastního člena, což bylo Československo v roce 1968. Víc si řekneme v prvním příspěvku dopoledního vysílání už za chvíli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a staň.

0: Před 35 lety zanikla Varšavská smlouva. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku řízený Sovětským svazem a 1. července 1991 podepsali politici v Praze protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjata s existencí Severoatlantické aliance. Však se také podle historiků Prokopa Tomka uvažovalo před 35 lety o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy zaniklo i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Poslechněte si scénku Ztracený klíček s Františkem Budínem a Felixem Holcmanem.
2: Co tady hledáte?
3: Co říkáte?
2: Co tady hledáte na jevišti?
3: Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý aluminiový. Tak ho tady hledám, asi takhle veliký klíček z aluminia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl aluminiový klíček z aluminia.
2: No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
3: No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já tam mám uzamčený, tak
2: no, potřebuji
3: no, tak potřebuji ten... právě ten klíček.
2: No jo, dobře, ale...
3: A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník. A šáhl jsem tak jako do kapsy a vyndal jsem ten kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
2: A byl pryč.
3: A byl pryč, no. Jak to víte?
2: No když spadne, tak je pryč.
3: No jo, ano, a on spadl no. Právě takhle dolů, spadl zřejmě a byl pryč, no.
2: No jo, ale...
3: Malej takovej aluminiový klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
2: No to jste říkal, ten
3: ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
2: No ale podívejte
3: se. A tím, že jsem vyndal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký byl. Z aluminia.
2: Já vás chápu, ale...
3: Já mám totiž vzadu na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuju právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
2: Ale podívejte se...
3: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký byl. Z aluminia.
2: Myslíte snad hliníkový, ne?
3: Co?
2: Říkám hliníkový.
3: Ne, aluminiovej, aluminiovej.
2: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
3: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, to je to. A já musím domů, víte, paní manželka vždycky zakroutí hlavou, když přijdu
2: posledně. Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
3: No jo, ale s mojí hlavou.
2: Tak co je to tam právě... Stojan, jak se to leskne, není to on? No vidíte.
3: No není, to je od holuba něco, nebo co to je.
2: Tak mi ale prosím vás, přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
3: No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete do mě, tak tamhle u toho.
2: No proč ho hledáte na jevišti, když jste ho ztratil vzadu?
3: No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
2: Prosím vás, no, ale já ho tak vlastně teď nemůžete tady schránit.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Čekají nás teď tipy pro volný čas. No a co potom, čemu se budeme věnovat? Archeologové z Plzně zkoumají osobní věci obětí masakru ve Srebrenici z roku 1995. Snaží se tak zdokumentovat osudy obětí. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: 60 hudebníků skotského souboru Musicians of Robert Gordon's College vystoupí od 18 hodin v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Plasích. V programu zazní třeba hudba Georgese Bizeta, Roberta Sheldna a dalších skladatelů. Prvním představením letošních letních střed na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech je improvizační show. Má název Milostný trojúhelník a od 19 hodin v ní vystoupí trojice herců Lukáš Pavlásek, Martin Zbrožek a Tomáš Matonoha. V letním kině v kempu v Sušici dnes můžete vidět Dream Team. Československý komediální film tam začíná ve 22 hodin a v hlavní roli uvidíte Martina Hoffmana. Zámek Zbyroch pořádá pohádkovou večerní prohlídku exteriérů hradu a zámku, kde ožijí postavy z bájí a dávné historie. Děti budou plnit zábavné úkoly a pomohou popletené zahradnici nebo zámecké kuchařce a možná potkají i tajuplnou čarodějnici. Tak ono to tak o dámách opravdu bude. Prohlídka začíná v 19 hodin. V muzeu Karlovy Vary začne v 17 hodin vernisáž výstavy historické plovárny a oděvní design. Atmosféru zahájení zpestří módní přehlídka historických plavek a spodního prádla. V Mariánsko-lázinském pravoslavném kostele bude znít jazz. Od 7:30 tam zahraje kapela Jazz Cakes. Skladby známé od Louise Armstronga a Franka Sinatry. Tolik tipy pro volný čas. Ještě půl minutka a bude 9:30. Hezké dopoledne.

0: Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. S pracovníky památníku Srebrenica Potočary se zaměřují na dokumentaci a analýzu oděvů a obuvy, dokladů, hodinek, hygienických potřeb a dalších předmětů. Výzkum, který je součástí dlouhodobého projektu s názvem Zdivočelá země, odhaluje pozůstatky teprve 30 let staré tragédie.
1: Tady máme mapu Bosny a Hercegoviny a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků v roce 1995.
2: Ukazujeme na počítači vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařeka.
1: Jsou tam místa masových hrobů, ale některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznáma.
2: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje Azir Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
3: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
4: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do pamětního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
2: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kaňonu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
4: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
1: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
2: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
1: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů.
2: Podle archeologa Tomáše Pancíře má dokumentace i další přesahy.
5: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
2: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písni

0: Pavel Kudrna. Ano, je tu zámecké leto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, jeli jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím jestli v Chřibské anebo v Londýně. krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Takže naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavosti, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krušnohorské potůčky připravují výstavbu bytových domů. Požár kávovaru v hotelu v Mariánských Lázních způsobil škodu 15 milionů korun. A čekejte velkou oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V potůčkách dokončili architektonickou studii pro výstavbu 4 nových bytových domů. Areál se 40 byty by měl postupně vznikat v blízkosti lesoparku, obnovené vodní nádrže a státní hranice s Německem. Projekt by měl do obce přilákat mladé rodiny s dětmi, říká nezávislý starosta Vlastimil Ondra.
2: V současné době máme architektonickou studii. Nyní budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele projektové prováděcí dokumentace, tak abychom mohli tu zakázku začít soutěžit. Předpokládám, že pokud vše klapne, tak příštím roce bychom možná mohli teoreticky začít se samotnou výstavbou.
0: V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl, pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
3: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
0: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila v raním interview Radiožurnálu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
4: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
0: Stálá skupina pro základní práva a stát Evropské unie varuje před přesunem agend lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Ve svém prohlášení uvedla, že to může oslabit koordinaci a celkově pozici agendy lidských práv na národní úrovni. Vyzvala proto českou vládu, aby zajistila pokračující meziresortní institucionální podporu a dohled v této oblasti. Členka skupiny Marie Zvolská pro Český rozhlas uvedla, že Evropská komise by mohla zastavit čerpání z některých unijních fondů kvůli těmto změnám. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Tatiany Malé z hnutí ANO, ale Česko není jediný stát, kde lidská práva spadají pod rezort spravedlnosti.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přeháňkami i možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vanemírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Výjimečně i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu v Pražské ulici nedaleko autobusové zastávky Cheb Pražská obchodní centrum havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kam chodí spisovatelka Jana Poncarová pro inspiraci? Je to snad nějaké místo v okolí Dobříva na Rokycansku, kde žije? Zeptáme se za chvilku v našem rozhovoru, kdy bude Jana Poncarová hostem. Představí novou knížku pojednávající o jejich předchůdkyních. Jmenuje se Ženy slova.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je spisovatelka Jana Poncarová. Srdečně vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Mám se dobře, děkuju.
0: Já se ptám proto, že tady máte synka v rozhlase.
1: Ano.
0: Ale není s námi ve studiu.
1: Není s námi ve studiu, šel na procházku s tetou, s deštníkem.
0: Tak snad to vydrží, snad to bude v pohodě. Je takhle zvyklý na cizí lidi, je to v pohodě?
1: Je v podstatě od malička, takže neměl by být problém.
0: To mě zajímá, je to jeden z dotazů, tady, které mám připravené. Jak to zvládáte psát během té mateřské dovolené, jak se říká? Dovolená to asi není úplně.
1: Dovolená to vůbec není. Já jsem se k psaní vrátila po 6 nedělí. V podstatě i z toho, že jsem chtěla a že jsem musela, protože samozřejmě jako potřebuju si na nějakým způsobem uživit a všichni ví, jaký je rodičovský příspěvek.
0: No a když píšete, tak píšete po nocích? Chápu to dobře?
1: Ne, já po nocích nejsem schopná psát a hlavně syn usíná poměrně dlouho. Včera usnul třeba až kolem 10. večer a to já už jsem úplně mrtvá, takže využívám jeho odpolední spánek tak hodinu, hodinu a půl a potom ještě hlídání, kdy moje dvě tety se střídají a chodí k nám a s Páťou si hrajou a já mám třeba hodinu, hodinu a půl na psaní.
0: To abyste si psala přes den nebo i přes noc nějaké poznámky na kus papíru, abyste nezapomněla myšlenku třeba.
1: Mám poznámky. Já vlastně ten příběh se snažím rozvíjet právě v těch okamžicích, kdy si třeba se synem hrajeme, stavíme si bábovičky nebo jdeme na procházku, tak promýšlím, co by se mohlo odehrát dál a v podstatě k tomu psaní už pak se snažím usedat s tím, že vím, jak to bude pokračovat a s tím, že mám nějakou myšlenku, kterou budu právě rozvíjet.
0: Já už jsem se vás na to ptal v minulém rozhovoru, ale víte přesně dopředu, jak ta knížka, jak ten příběh skončí?
1: Ne vždycky. Někdy to vím, když je ten příběh inspirovaný skutečně událostí, jako byla hoteliárka plzeňská Eugenie, ale jsou příběhy, kdy to vůbec nevím a kdy se to odehrává a nějakým způsobem se to vyvíjí, třeba to byla 0. hodina, kdy ten příběh skončil úplně jinak, než jsem zamýšlela.
0: Pro posluchače, kteří vás třeba vůbec neznají, jak byste se představila? Vy vlastně ty příběhy píšete většinou na základě skutečných událostí, anebo alespoň historických pramenů, které se zakládají na skutečných událostech?
1: Je to tak, tak většinou mám někde v medailonku napsáno autorka románu podle skutečných událostí, tak asi to je nejvýstižnější, bych řekl.
0: Co bylo zatím největším bestsellerem?
1: Bestsellerem, já si myslím, že pořád vedou Podbrdské ženy.
0: Opravdu?
1: Ta prvotina. Tak ona v podstatě je to už, to bude skoro 10 let, co vyšly, takže samozřejmě tím pádem se prodalo nejvíc výtisků, ale určitě sekunduje Eugenie 0. hodina, takže...
0: Právě na tu Eugenii bych si vsadil tedy jako dopředu, že to bude asi nejprodávanější knížka.
1: Já si myslím, že tak je to asi na podobném počtu.
0: Podbrdské ženy, teď máte novou knížku Ženy slova. Ženy v hlavní roli vašich románů. Má to nějaký důvod?
1: Já si myslím, že asi v tom není úplně záměr. Mě v podstatě přitahují ty ženské příběhy, ty ženské hrdinky, myslím si i proto, že v těch předchozích 10letích nebo 100letích bylo věnováno hodně prostoru mužům, hrdinům, takže si myslím, že se teď snažíme, nejen já, ale i ty ostatní autorky dohnat ty ženské hrdinky.
0: Už jsme řekli, že se inspirujete skutečnými příběhy, událostmi, opíráte se o různé rešerše, možná i navštěvujete nějaké pamětníky. Je to tak? Kontaktujete lidi, kteří si třeba tu událost pamatují?
1: Rozhodně. My jsme zmínili Eugenii. Já jsem měla příležitost udělat rozhovor s pánem, kterýmu už bylo 90 a vlastně v době slávy Continental, v době i druhé světové války, tak tam pracoval jako kuchtík, jako velmi mladý hoch. Já jsem natočila ten rozhovor a on asi za 2 měsíce zemřel, takže to bylo opravdu za 5 minut 12.
0: To jste možná trochu suplovala paměť národa. Tak
1: trošku asi ano.
0: Natočila pamětníka. No, asi vám toho řekl dostatek, když potom vznikla takhle krásná knížka?
1: Řekl mi toho určitě dost. Tam nejlepší jsou ty detailní vzpomínky, takové ty momenty. On samozřejmě vyprávěl o tom, jak hlídal hrnec s polévkou, pak byl ten nálet. On, protože hlídal hrnec s polévkou, nemohl do krytu a tomu vlastně zachránilo život paradoxně.
0: Jana Poncarová je naším hostem a bude i po písničce.

0: Naším hostem je Jana Poncarová, západočeská spisovatelka, rodačka z Rokycan, žije v Dobřívě. Mimochodem, Brdy jsou dobrým prostorem pro inspiraci třeba?
1: To rozhodně jsou, tak podbrdské ženy je moje prvotina a Brdy jsou tam taky zmíněný za některé obce.
0: Tak to je prostě inspirací. Hezké prostředí, nápady chodí sami.
1: Víceméně jo.
0: Ten nápad na knížky, na knížku Ženy slova přišel, vy to tady píšete v tom záhlaví, a to mě teda oslovilo, ten dopis. Milé čtenářky, milí čtenáři, dlouho jsem chtěla číst knihu o pozapomenutých českých spisovatelkách, až jsem ji nakonec sama napsala. Přeložte
1: to,
0: mi to.
1: Je to tak. Jak to vzniklo? No, já mám doma schovaný sešity z literatury z gymnázia a já jsem vlastně zjistila, že jsme se tam skoro vůbec neučili o ženách, spisovatelkách, kromě Boženy Němcové, Karolíny Světlé, ale připadalo mi, jako kdyby první polovina 20. století ženy vůbec nepsaly. No a já jsem si od malečka přála být spisovatelkou a chtěla jsem číst i romány vlastně žen. A teď jako v té naší knihovně domácí byly hlavně romány mužů. A tak jsem si říkala, musím zapátrat, kdo psal, kdo nepsal. A v podstatě nakonec jsem začala přicházet na spisovatelky, četla jsem jejich díl a říkala jsem si, že to jsou skvělé věci. A tak jsem je chtěla připomenout, aby třeba lidi si přečetli jejich příběh a řekli si, dobře, tak já třeba půjdu a koupím si knížku v antikvariátu nebo si půjčím v knihovně. Mm-hmm. A přečtu si něco od nich.
0: Konkrétní jména vy jste vybírala z nějakého většího seznamu, nebo jak jste na ně přišla na ty ženy?
1: Já jsem si dělala ten seznam tak nějak postupně. Je tam třeba Olga Bariny, na kterou já jsem přišla díky práci na románu Herečka. Je tam zmíněna Marie Wagnerová, která psala pod synonymem F. High, napsala Káju Maříka, moji nejoblíbenější dětskou knihu. Mm-hmm. Je tam Amálie Kutinová, taky autorka dětských knih. Je tam Růžena Svobodová, na kterou jsem přišla ani už nevím jak, ale vím, že teďka nedávno vyšly i jakoby znovu ty její povídky. Takže těch autorek je tam dohromady. Je tam Popelka Biliánová, na kterou jsem taky narazila náhodou, a to je jakoby úžasná spisovatelka, úžasná žena to byla.
0: No, to jsou věci, takže vy nahrazujete trochu, řekněme, učebnice literatury?
1: Ne, to já bych jenom chtěla říct, že ta knížka není jako psaná jako učebnice, to rozhodně není psaná didaktickou formou. Je to formou příběhu, kde já jsem vycházela z nějakých rešerší a ze studia života těch spisovatelek a jejich díla, ale snažila jsem se to napsat jako příběh, takže jsou to spíš takové povídky, obrazy kombinované s nějakými historickými fakty a daty.
0: Mm-hmm. Ta knížka má podtitul Proč je v dějinách české literatury málo spisovatelek. Mm. Máte skutečně ten pocit, že jich je málo, anebo že se spíš o nich neví?
1: No, oni vždycky byli, ale měli samozřejmě stížené podmínky, aby mohli psát, a myslím se, že řada žen chtěla psát a nepsala. Protože domácnost, děti, obživa, my to dneska máme usnadněný, máme jako skvělé věci, jako jsou technologie, jednorázové plány a podobně, takže jako my to máme snažší, ale ty ženy, třeba já jsem zmínila Popelku Biliánovou, ona, když její manžel spáchal sebevraždu, tak zvládla uživit svoje tři děti literaturou, a to je pro mě teda obrovskou inspiraci.
0: To je vzor.
1: Je.
0: Tak jsou to tady ženy slova 19. a 20. století. To období má taky nějaký svůj důvod, že vám to v těch učebnicích literatury chybělo?
1: Přesně tak, protože mi to chybělo a protože my jsme se učili o Boženě Němcové, Karolíně Světlé, a já jsem chtěla napsat o následovnicích Boženy Němcové, ale chtěla jsem to nějak, řekněme, do poloviny 20. století, protože pak už zase tam jsou samozřejmě jiná jména a ta současná literatura, tak řekla bych, že se stává víceméně doménou žen. Mm-hmm.
0: Skutečně jste potom fyzicky objela hroby všech těch spisovatelek, byla jste,
1: ano,
0: pátrala jste i tímto způsobem?
1: Ano, pátrala jsem i tímhle způsobem. Chodila jsem na místa, kde oni psali, a na místa, kde jsou pohřbená. Povětšinou je to Praha, Vyšehrad, Olšany.
0: Mm-hmm. Takže Ženy slova, tam ten název, to je jasné, prostě uměli se slovem, uměli dobře psát a nějakým způsobem se dostali do dějin české literatury, jen ne do těch učebnic.
1: Přesně tak.
0: Jana Poncarová je naším hostem, za chvilku budeme mluvit ještě o literárních večerech a také o tom, zda spisovatelky potřebují mezi sebou nějaký kontakt.

0: povídáme se s Janou Poncarovou, spisovatelkou, o které možná taky někdo bude psát třeba za 50, za 100, za 200 let.
1: Ježišmarja.
0: Teď mě to napadlo.
1: No mě vůbec, to je dobrý.
0: Že byste byla součástí české literatury v nějakých učebnicích
1: třeba? To mě nenapadlo, ale vlastně možná se mi to přihodí, protože já to dělám těm předešlým, že?
0: Mluvíme o ženách slova podle vaší poslední knížky, ale řekněte mi, jste vy vůbec v kontaktu s někým v uvozovkách z konkurence?
1: Určitě, my se scházíme poměrně často s ostatními autory a autorkami a myslím si, že i musíme, protože psaní je strašně osamělá věc a chybí nám ten kolektiv, ty kolegové, a musím teda říct, že se nevnímáme vůbec jako konkurence, to jsem zažila opravdu minimálně, že spíš se naopak podporujeme, že se třeba vzájemně zveme na nějaký akce, na autorský čtení, a nebo se o sobě jakoby zmiňujeme, nebo doporučujeme i svoje knihy navzájem, takže to je jakoby hezká věc.
0: I vy sama vlastně pořádáte literární večery přímo v Dobřívě na Rokycanskou.
1: Přímo v Dobřívě, je to vždycky jednou za rok kolem svatého Jana, plus minus, jak to vychází.
0: A jak to bylo letos?
1: Letos to vycházelo na 25. června, byl to čtvrtek, nedávno před týdnem přijela Pavla Horáková, Zuzana Dostálová, skvělý autorky, byla legrace, povídali jsme si o psaní, o tom, jak oni píšou, jak tvoří příběhy.
0: Nemáte strach třeba, že si budete navzájem půjčovat nápady třeba?
1: Ne, to vůbec ne. Já si myslím, že každý ten autor tak píše jinak. A i kdybychom měli stejný téma, tak každý z nás ho zpracuje úplně jinak.
0: Vy jste mi tady během písničky říkala, že k vám chodí dopoledne teta, hlídat synka a tak dál. Vy jste to vlastně říkala předtím do éteru. Tak jak ten denní režim vás posouvá? Máte vůbec čas psát něco dalšího, protože máme před sebou novou knížku, tak nevím, jestli třeba už něco nemáte v šuplíku?
1: No, v šuplíku vlastně nemám, ale připravujeme zrovna, cestou se mi volala moje redaktorka Tereska Čechová z nakladatelství, že už mají sazbu románu, který vyjde na podzim. Ten román bude, nebo je inspirovaný mým pobytem v Domažlicích a pobytem Boženy Němcové v Domažlicích. Takže se tam střetávají vlastně úhly pohledu současné spisovatelky a té spisovatelky toho 19. století, a já jsem si kladla otázku, co se pro ženy změnilo, jak vlastně se tvoří matkám právě a jak to prožila Božena, jak to prožívá ta současná spisovatelka, a ano, je to trošku autobiografický.
0: Takže zase ženy.
1: Zase ženy.
0: Jak se to bude jmenovat?
1: Bude se to jmenovat Neviditelné minuty a ten název je záměrný, protože my si vlastně krademe ty minuty na to psaní, na tu práci.
0: Aha. Takže si berete minuty z toho času pro to děcko třeba? Takhle to chápu?
1: No, pro to děcko spíš aktuálně se řídím časem, s časem dítěte, nechci okrádat jeho, ale já si vlastně ten čas, kdy on třeba spí a já bych si mohla odpočinout, tak si ho kradu na to psaní.
0: Tak Neviditelné minuty, budeme si to pamatovat. A ten šuplík je tady v tuhle chvíli prázdný?
1: Ten je prázdný, ale jakoby na můj psací stůl není prázdný, tam vzniká něco dalšího a uvidíme, jak to půjde.
0: Výborně. Tak moc děkuji, že jste si na nás udělala čas. Pozdravujte Páťu.
1: Budu, děkuji moc krát.
0: Snad někde nezlobí venku s tetou pod deštníkem. A
1: myslím, že to zvládli.
0: Všechno to dobře dopadne. Ať se vám daří, ať vám to píše.
1: Děkuji moc krát, děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

Švédská skupina Ace of Base, chvilku před 10:45 v našem dopoledním programu. Pomyslný červený koberec, obrázky filmů, ale i různé filmové profese jsou součástí dětského oddělení nemocnice v Karlových Varech. S modernizací a úpravou prostor finančně pomohla nadace Archa herečky Chantal Pullen. Pro děti by tak oddělení mělo být příjemnější. Podrobnosti přineseme v reportáži už za okamžik.

0: Místo sesterny, režisérský kokpit, místo pokojů, zázemí pro kameramany, scénáristy nebo maskéry. Tak vypadá modernizované dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Malí pacienti se při vstupu do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Prostory by pro ně měly být příjemnější. Nová podoba oddělení totiž nese název Staň se filmovou hvězdou a nemocnice na tom spolupracovala s nadací Archa Chantal.
1: Tady je pomyslný červený koberec, který vlastně navádí potom do toho lůžkového oddělení, protože celý ten projekt se jmenuje Staň se filmovou hvězdou.
2: S designérkou Adélou Štěpánkovou tak procházíme teď dětské oddělení, to upravené dětské oddělení. Ten nápad vznikl právě díky tomu, že tady v Karlových Varech se ten filmový festival koná?
1: Určitě. Měli jsme několik verzí pro ten projekt, ale pak jsme si říkali, že ten Karlovarský filmový festival je tady tak prorostlý a tak se říká, já ho jsem prostě chci dostat. Takže nás napadlo to vzít právě z té strany těch profesí a povzdělat i ty pacienty, i ty rodiče třeba a udělat to nějakým i edukativním způsobem.
2: Dveře, ty jsou označené právě těmi různými profesemi filmovými. Máme tady zvukaře a tak dále, mohli bychom pokračovat.
1: Ten záměr zatím byl, že prostě to dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá se zvukař u filmu. A vedle je maskérna nebo kameraman dělá vlastně tohle u filmu, protože upřímně to zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním Českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
2: Primářického oddělení Karlovarské nemocnice Zdeněk Vaněk. Jste ve světě filmu. Jak se vám tady pracuje?
3: No, tak vnímáme to tak jako filmové hvězdy. Ne, tak cítíme se tady dobře. Myslím, že i ta odezva od těch pacientů, rodičů i personálu je dobrá. Je teda pravda, že ty malé děti kolikrát si nemůžou najít ten svůj pokoj, protože to třeba ještě není určený nikdy k tomu věku, ale to ještě doladíme.
2: Prezidentka nadace Archa Chantal Poulin. Proč jste se rozhodli vlastně podpořit dětské oddělení tady Karlovarské nemocnice?
4: Když máme žádost o nemocnice, tak já okamžitě reaguju, protože to je moje 33 let práce pro mě. Každý oddělení má svůj smysl. Tady v Karlovy Vary samozřejmě se spojí festival Jiří Bartoška, který opravdu jsem měla moc ráda, ale zároveň pro mě je hlavně práce na psychika dětem, protože lékaři to potvrdějí, že ta psychika pomůže ta léčba.
2: Nadace Archa Chantal přispěla na projekt částkou 890 tisíc korun, nemocnice pak investovala dalších 123 tisíc korun. Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kdo bude hostem dnešní Humoriády? Bude to herec Otakar Brousek. Mezi 16. a 17. hodinou vám pomůže se scénkami a ukázkami z různých pořadů. Tak, jak jsme v Humoriádě zvyklí, tak si Humoriádu nenechte ujít. Teď tady někdo spí v obilí a je to skupina Jelen a Míša Tučná.

0: Časopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vodní nádrž Skalka u Chebu zadržuje vodu z řeky Ohře. Silničáři dnes začnou s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra ve směru na Plzeň. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení mechanismu, který přerozděluje daně mezi kraje. A čekejte velkou oblačnost s deštěm a bouřkami, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Vodní nádrž Skalka zadržuje vodu z řeky Ohře. Správci vodního toku se tak připravují na možné sucho v létě. Naopak provozovatelé kempů a půjčoven se obávají ztráty turistů kvůli nízké hladině řeky. Podle Jana Bezděka z povodí Ohře ale není možné vyhovět podnikatelům na úkor vodohospodářských potřeb.
2: Není možný pouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes začne s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi 110. a 100. kilometrem a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
1: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinerii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Jeden z dronů zasáhl mikrobus v Chersonu na jihovýchodě země. Další mířili například na čerpací stanice v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 oběti.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte velkou oblačnost s deštěm, přeháňkami a možnými bouřkami, výjimečně i silnějšími a menšími kroupami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 19 až 22 stupni Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vane mírný severozápadní až severní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Výjimečně bude i s nárazy 55 až 70 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku nedaleko od bočky na Velkou Štiboř havarovalo osobní auto s nákladním a nehoda dvou osobních aut v Chebu v Pražské ulici byla odstraněná a provoz byl obnovený. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I nadále přejeme příjemné středeční dopoledne, čeká nás zamyšlení Josefa Fouska, tedy Fouskův svět, dnes s nadpisem Agresivní doba. No a v příbězích nejen šumavských připomeneme jeden docela zajímavý jev z roku 1949, o němž se vůbec nevědělo, alespoň podle reakcí i na našich sociálních sítích a také na webu plzeň.rozhlas.cz. Chybět nebude kalendárium a také babské rady. příprava pravého espressa. Předpoledem.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
5: Ještě ani ne.

0: Kouskův svět.
1: Agresivní doba. Televizní působení na mou strukturu od rána až do večera nosí kulturu. Z čeho se rodí agrese, surovost, bezcitnost, kteroukoliv učitelku potkám, posteskne si o těžké práci ve škole. Rodiče na děti mají času pramálo. Učitelem se stávají škola, televize, parta. A dospělí tvrdí, za to může uspěchaná doba. Honba za obživou, peníze. Jsou zapotřebí, abychom poskytli svým dětem, vnoučkům to, co mají ostatní. Každý chce žít dobře. Reklamy a média nám nabízejí celou paletu pochoutek, bájné ostrovy, hrdiny akčních filmů, bohatství magnátů, muzikály, tvrdé svalovce a dítka se dívají, touží, napodobují. Zlo, násilí, drogy přitahují více nežli kladní hrdinové. Jana Husa si pletou s kačerem Donaldem a pohádky jsou k smíchu. Znám plno lidí, kteří se na moderní horory plné krve dívají a jsou to slušní lidé. Ale když se tyto super pořady cpou dětem místo mateřského mléka, mají následky. Nikoli nedávám vinu pouze médiím. On tenhle svět, kam se podíváš, je samá tragédie, pohroma, podvody. Kde brát naději v platnost slušnosti? V sobě ji hledejme a nalezejme. Nenechme se ukolébat narkózou beznaděje. Co svět světem byl, měl stejné problémy. A televize ani média nebyly. Otázka zlo versus dobro je stará jako lidstvo samo. Každou negaci musíme vyvažovat poučením, úsměvem, vlídností, patřičnou přísností a hlavně příkladem. A opět otázka, jsou zákony spravedlivé? Jsou na straně obyčejných občanů? Nebo pomáhají lumpům? Je pravdou, že jaký pán, takový krám? Pan Dostojevský říkal, že zlo a dobro je v nás rozděleno na půl. Je jen na nás, které polovině dáme šanci. Nejsme beránci, vypíná akčňák. Bylo tam jen 28 mrtvol a 30 litrů krve. Na těstoviny nedávám kečup, připomíná mi krev.
0: Fouskův svět.

se v rock'n'rollu zhlídla. Auta měla ploutve a všechny písně křídla.

Copak 60. let a v seriálu Příběhy nejen šumavské se za pár minut vrátíme do května roku 1949. Parta mladých lidí se tenkrát rozhodla emigrovat ukradenými letadly. Příběh ale nemá dobrý konec, to jenom upozorňuje slabší povahy. Příběhy nejen šumavské za okamžik.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas.

0: Československo jen rok a čtvrt po komunistickém puči v únoru 1948. Skupina mladých lidí chce utéct z už nesvobodné vlasti a tak připraví plán. Je v něm zahrnuto přepadení letiště, krádež letadel a následný přelet přes hranice na západ. Jenže se to zvrtne hned na začátku a celý příběh vyvrcholí na Šumavě. Klidně by to mohl být námět na hollywoodský film. Poslechněte si víc od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Vlastimil Klenovský, Zdeněk Mikš, Jan Horníček, Miroslav Nový a Jaroslav Valášek byli v roce 1946 sotva 20-letí čerství posluchači Letecké vojenské akademie v Hradci Králové.

0: letiště a následnou krádež letadel, kterými by se dostali do Německa.
1: Na začátku května 1949 byl plán na světě. Chtěli přerušit telefonní vedení z letiště pod pohrůžkou pistolí odzbrojit a spoutat dva strážící policisty a s dvěma letouny typu Sokol vzlétnout a letět směr Frankfurt nad Mohanem.
0: Pětici mladíků doplnila přítelkyně jednoho z nich, 18-letá studentka konzervatoře Heda Prokopová z Brna. Ta měla 12. května krátce před půlnocí celou akci na letišti v Chocni spustit. Jenže nic nevycházelo už na samém začátku.
1: Dívka nebyla tam, kde měla být, a navíc jeden policista, který měl obcházet letiště, seděl v jednom zaparkovaném letounu, kde jedl řízek s chlebem. Na řadu tak přišla dost nebezpečná improvizace.
0: Svačícího policistu dva mladíci překvapili a při tahanici o jeho pušku vyšla rána, která policistu zranila na ruce. I díky tomu policistu přemohli a zajali i druhého strážného. Zraněnému policistovi, ještě před svázáním, ošetřili zranění a kvůli údajné bolesti mu pouta trochu povolili. To ale neměli dělat.
1: Pět mladíků a slečna vytlačili dvě letadla Sokol z hangárů a rozesadili se do nich. Mezitím se zraněnému policistovi podařilo osvobodit spout. Sebral pohozenou pušku a běžel k nejbližšímu letadlu. Tam seděli Vlastimil Klenovský a Heda Prokopová, které dvěma výstřely z pušky na místě zabil. A třetího Zdeňka Mikše těžce zranil.
0: Posádce druhého letounu se podařilo vzlétnout a nabrali směr Sušice. Jenže nízká základna mraků je donutila letět při zemi a u obce Suchá nedaleko Hlavňovic u Sušice je překvapil zvedající se svah. Při manévru zavadili křídlem o zem a letadlo havarovalo. Dva členové posádky utrpěli zlomeniny ruky a nohy a třetí z nich vyvázel bez zranění.
1: Nezraněný Jan Horníček a Jaroslav Valášek se zlomenou rukou se s pomocí místních vydali směrem k hranicím. Ale u Staré Hutě mezi Keply a Zhůřím i jejich cesta skončila zatčením.
0: Dva z šesti mladých uprchlíků zaplatili za svůj sen o svobodě cenu nejvyšší. Zbylí čtyři dostali tresty odnětí svobody od 30 let až po doživotí. V roce 1962 je z kriminálu dostala amnestie. Skoro tři čtvrtě roku strávili za Mřížemi také lidé z obce Suchá za napomáhání k přechodu hranice. A policista, který zavraždil 18-letou dívku a jejího 22-letého přítele, po povinném prošetření byl převelen na vyšší post.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Píšeme první červencový den roku 2026. Ve stejný den v roce 1899 přeměnil Emil Škoda svůj strojírenský podnik v Plzni na akciovou společnost. No a v roce 1920, rovněž 1. července, byla založena cestovní kancelář Čedok. Další výročí přidá Petr Jungmann už za chvilku v našem rozhlasovém kalendáriu. Jenom připomenu, že dneska má svátek Jaroslava a že je takový, řekněme, reportérsko-novinářský den, protože narozeniny slaví mimo jiné Daniela Drtinová nebo Jakub Železný. No a teď už When I Find Myself in Times of Trouble. Paul McCartney, Beatles, Let It Be. Hezké dopoledne.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Je 1. červenec, rok 2026 se dostává do své druhé poloviny a svátek mají dneska Jaroslavy. S vámi je Petr Jungmann, pěkný den. Veřejná obecní knihovna Královského hlavního města Prahy, dnes městská knihovna, byla otevřena před 135 lety v roce 1891. Tehdy prvním čtenářům nabízela celých 3370 knih. Jedna z nejkrvavějších bitev lidských dějin začala před 110 lety v roce 1916 na francouzské řece Somě. V Pikardii válčila francouzská a britská vojska s Němci 4,5 měsíce. Přes milion vojáků se odsud nevrátilo. Spojené státy uskutečnily první pokusný jaderný výbuch na atolu Bikini v Tichém oceánu před 80 lety v roce 1946. Při prvním jaderném testu označeném Able byla Puma schozena z bombardéru a vybuchla ve vzduchu.
2: Bože, takový váhý večer.
1: Student Kroupa.
3: Tak co s vámi, chlapče?
1: Šplhoun Hujer.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.
1: A další postavičky triumfálně vstoupily na plátna československých kin přesně před 50 lety v roce 1976.
3: No nepotěšil jste mne.
1: Premiéru měla filmová klasika Marečku, podejte mi pero.
4: Nyní jsem od těma do Humpolce.
1: První GSM, mobilní síť u nás, spustil Eurotel před 30 lety v roce 1996. Začala doba mobilních telefonů. Každý řidič dostal svých 12 bodů před 20 lety v roce 2006.
5: Řidič, ten tvrdý chleba
1: má. Ani jsme neodtrhli oči od tachometru. Tenkrát 1. července začal platit bodový systém. Před 65 lety v roce 1961 se narodila princezna z Walesu, princezna Diana. A já přeju hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Písnička o Copacabáně takhle po dešti docela přijde vhod, zpívala Helena Vondráčková. Za chvilku jsou tady babské rady Jarky Vykoupilové, ty dnes připomenou všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa. Možná, že si budete dávat po obědě, tak se to bude hodit. Do té doby Popelky a Karel Černoch.

0: České rady.
1: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Asi každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách, a určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech u babiček na venkově nebo na vandrech. No tak o tom bude dnešní noční linka s moderátorkou Jitkou Lukešovou. Můžeme vzpomínat na letní vzpomínky, počínaje 23. hodinou, tak vás k noční lince srdečně zvu, stejně jako k písničkám pro vás. Ty začnou popolední, za chvilku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V okružní ulici v Chodově na Sokolovsku město upraví parkovací místa, bude jich víc. V Potůčkách na Karlovarsku dokončili úpravy starého lesního koupaliště. Ode dneška platí povinnost registrovat při do nové centrální evidence. Čas na zápisy až do první běžné návštěvy veterináře. Dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku připravují projekt na vznik nových parkovacích míst v okružní ulici. O úpravu požádali sami obyvatelé města. Jak potvrdilo vedení radnice, součástí projektu budou taky stání s označením K+R. Ty vzniknou před budovou třetí základní školy. Samotná výstavba bude zřejmě rozdělena do několika etap. S realizací město počítá v letech 2027 až 2028. V obci Potůčky na Karlovarsku skončila obnova lesní vodní nádrže. Terénní úpravy a utěsnění historického vodního díla zajistila obec za pomoci dobrovolníků. Za provedení práce obec zaplatila téměř 2 miliony korun. Podle nezávislého starosty Vlastimila Ondry bylo hlavním cílem projektu zajistit pro lokalitu v zaniklé obci plná dostatek vody pro hašení lesních požárů.
2: Cíleno to bylo opravdu jenom jako krajinotvorný prvek, jako v případě různých lesních požárů a podobně, aby byla v té lokalitě dostatečná kapacita vody pro hašení. A návštěvníci údolí říčky Černá, prostě se jim to tam strašně líbí, takže to začali využívat i pro koupání, byť vstup je tam na vlastní nebezpečí, nejedná se o oficiální koupaliště.
0: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
3: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: V Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
4: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
1: Sport.
0: Po fotbalové mistrovství světa skončil už sedmý trenér. Rezignaci na post u týmu Ekvádoru oznámil Sebastian Becasese. Jeho americká země prohrála v úvodním kole playoff s Mexikem 0-2. V dalších zápasech Francie porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo Pobřeží slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguaje, Jižní Koreje, Saudské Arábie a Skotska. Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přehánkami. Večer budou srážky ustávat a později se začne i vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 1/21 mezi Chebem a Dolním Žandovem je stále uzavřena z důvodu vážné nehody nákladního auta s osobním. Na místě je vrtulník.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Přesně v pravé poledne zazněly pravidelné sirény jako každou první středu v měsíci a na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zase zazněly zprávy dnes odpoledne s Matějem Štechem. Teď právě 12 minut a 5 minut čas na písničky pro vás a na vaše přání. Tak 221 55 37 37 telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Připravená je u mikrofonu Zlata Kinská. Moc se na vás těším. Volejte, pište, přejte si. Teď už vám zpívá, hraje skupina Holky, svůj hit Si senzační. Já doufám, že se máte senzačně, no a pokud ne, tak si pojďte s námi udělat lepší náladu, třeba nějakou hezkou oblíbenou písničkou. Myslím si, že muzika fakt dobře funguje, stejně jako dobré jídlo. Ať už děláte cokoliv, mějte pohodový den s rádem vašeho kraje a nezapomeňte, volejte, pište, přejte si, těšíme se na vás.

0: Dozněla první písnička na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás těch středečních s datem 1. července. Teď budeme přát. Na telefonu čeká naše posluchačka Věra z Aše. Hezký den.
1: Dobrý den. Chtěla bych poslat písničku pro Milušku. Milá Miluško, dnes narozeniny slavíš, tak ať se hodně bavíš. Ať máš pevné zdraví a život tě stále baví. Ať máš vše, co si přát chceš. Ať nemáš smutek bolesti. Ať úsměv na tvé tváři v jednom kuse září. Ať se cítí stále jak za mlada. Nejhezčí přání, které nás napadá. Ať máš všechno maličku jako svoji oblíbenou písničku. Protože tě rádi máme, písničku ti posíláme. Připít si na zdraví, na štěstí, na chvíle povedené s partou přáteli. To vše ti přeje Věrka a Janičky. Hezky si to užij a krásný den.
0: Já jsem čekala, jestli ještě něco bude dál. Děkujeme. My se přidáváme. Český rozhlas Karlovy Vary přeje také všechno nejlepší. Mějte se krásně. Hlavně si to užijte. Hodně zdravíčka všem. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji. Naschledanou.

0: Dozněla písnička, která byla k narozeninám od Věrky z Aše a jejich přátel pro jejich kamarádku. My teď budeme plnit přání Josefovi z Horního Slavkova, kterého už vítám na telefonu. Pěkný den, Pepo.
1: Dobrý den, já vás zdravím, naši moderátorku nejlepší. A dáme si dneska Ozzyho Osborna, když nám tak zapršelo. A je to ten dream. A uvidíme, co nám na to řeknou, no, lidi. Jinak by to bylo pro Standu, Jardu do Hranic, Standu do Dolců, pro sestry, pro vás hlavně, pro vás celý kolektiv, aby se vám dařilo, abyste se měli dobře prostě. A zase někdy naslyšeno.
0: Díky moc. Ozzy Osborne. Já si myslím, že fanoušci tohoto zpěváka nemůžu říct nic jiného než super. Tak jo, tak krásný den, mějte se hezky, pohodové odpoledne s rádiem vašeho kraje. Naslyšenou.
1: Slyšenou.

Tak dozněla písnička s názvem Dreamer od Ozzyho Osbourna na přání našeho posluchače Pepy z Horního Slavkova. Ještě jednoho zdravíme a samozřejmě také všechny fandy rockové hudby. My teď budeme plnit další přání do e-mailové pošty s touto adresou studio.vary@rozhlas.cz, abyste věděli i vy, kam můžete psát. Nám dnes napsala naše pravidelná posluchačka z Prahy, Silva. A píše, hezký den, dnes má svátek moje maminka Jaroslava. Vybrala si písničku od Jaromíra Majera, Jsme děti slunce. Mé mamince Jaroslavě, ale i ostatním Jaroslavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům přeji krásný den. Písnička je tady i my vám.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Když jeme

0: Tak to byla skupina Činasky. Já jsem ráda, že už jsem opět ve spojení s někým z vás. Na telefonu čeká naše posluchačka, paní Jarka ze Sokolova. Hezký den.
1: Hezký den a hezký den i posluchačům. A dneska si dáme takovou písničku, protože se blíží ten festival a budou tam samý takový ty známý i neznámý osobnosti, prostě celebrity, tak si dáme písničku od skupiny Kool & The Gang a ta se jmenuje Celebration.
0: Mám ji připravenou, pouštím, vám přeji krásný den a přijďte na festival. Třeba se
1: taky.
0: Potkáme, budeme se těšit, naslyšenou.
1: Já taky, naslyšenou.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Připomínám, telefon do studia stále stejný 221 55 37 37. Linka už je pro vás připravená. Za mnou chvíli se spojím s někým z vás a také, jak můžete psát na e-mail studio.varzavináč.rozhlas.cz, kam dorazil dnes vzkaz. A přeje si od nás zahrát písničku od Davida Dale, naše posluchačka Míša. Přeji krásný den, zdravím do Sokolova.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dnes je středa s datem 1. července, svátek mají Jaroslavy, tak ještě jednou nositelkám tohoto jména přejeme všechno nejlepší. No ale v tento den slaví také určitě spousta z vás své narozeniny. Nám teď volá Mirka z Karlových Varů, která bude slavit rovnou s dvěma oslavenci na jednou. Hezký den, Mirko.
1: Dobrý den, zdravím z Karlových Varů. Já bych chtěla popřát našim dvojčátkům, dvojčátkům přerostlým, už jim je 20 let, takže krásný narozeniny kulatý. Chtěla bych za celou rodinu popřát mnoho úspěchů, štěstí, zdraví, hlavně klid, osobní pohodu, hodně úspěchů a jenom krásné věci. Tak písničku podle toho a ať mají hodně moc štěstí.
0: I Český rozhlas se moc rád přidává. Beautiful things, krásné věci. My přejeme všechno nejkrásnější, hlavně nejkrásnější oslavu společnou. Užijte si léto a budeme se opět s vámi těšit. Naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Krásné věci popřála svým dvoučatům Mirka z Karlových Varů a také vše nejlepší přeje ještě jednou Český rozhlas Karlovy Vary, který teď vyřídí další vzkaz a bude to pro maminku od Emči. Krásný den, mami. Posílá písničku jen tak pro radost. I my. Hezký den.
1: Unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: Máma. Jaký je to být máma, vidí všechny maminky, samozřejmě i bombičky a probabičky. A já přeji všem maminkám krásný den na rádiu vašeho kraje, kde vám teď budeme opět hrát a plnit přání. Nevím, jak u vás, ale v Karlových Varech na vyhlídce aktuálně padají z nebe šňůry. Tak co v Dolcích na Přešticku? Hezký den, prší.
1: Hezký den, paní Zlatko. Na Dolcích neprší a už je tady po dešti. Kosové už si zase zpívají a tak bych jsem chtěl pozdravit všechny posluchače Karlovarského rozhlasu i vás. Dneska jsem vybral písničku, některý posluchači budou možná překvapený s výběrem, ale určitě to patří do mýho repertoáru, který mám hodně rád. Já to mám hodně velký, hodně široký, tu muziku. Takže Modern Talking, Sherry Sherry Lady, pro Pepu a pro tuto všechny, co vždycky jmenuju, pro Aničku Sostrová a všem Jaroslavám k dnešnímu svátku.
0: Tak mějte se krásně. Krásný den. Tak Sherry Sherry Lady, mimochodem je to i náš repertoár Modern Talking, taky hrajeme často, tak já jsem ráda, že jste vybral jednu z těch našich písniček, které nestárnou. Tak naslyšenou, hezký den.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary splnil přání teď do Plzeňského kraje, na Přeštěcko, do Dolců, teď naopak míříme do Žatce, do Ústeckého kraje. Hezký den, Olgo.
1: Krásný den z vlakového nádraží.
0: Ale v autobuse, je to tak?
1: Sedím v té zelené krabici a pomalu budu nakládat tak lidi, takže cestující, teda ne lidi, ale cestující. A tak ještě na tu cestu, co pojedu, tak jsem si vybrala písničku Dobrý lidi od Křesťana, od Raduzy. Je to krásná píseň. Tak ji posílám všem Jaruškám a všem lidem dobré vůle a všem hodným a středákům, co jsou dneska ve středu na rádiu.
0: Děkujem. A vy zase pozdravujte cestující. Já vám přeji samé dobré cestující. Vy jste v klidu a v pohodě, nikdo tam neremcá. A vy každopádně mějte šťastnou cestu v rámci toho vašeho posledního kolečka, které máte dnes odpoledne. Naslyšenou, Olgo.
1: No, naslyšenou, ale okay, díky.
0: My taky, naslyšenou.

Tak to byla Raduza Robert Křesťan na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání Olgy z Karlových Varů, konkrétně teď, která jezdí ve Žadci a vozí naše cestující v Ústeckém kraji. V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Více informací uslyšíte od Matěje Štecha v celou. Hned po 13. hodině vás čeká jako vždy pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude houslový virtuos Pavel Šporcl. Moderovat bude celou hodinu samozřejmě Alexandra Minářová, no a my se pak společně uslyšíme po 14. hodině. Budu se s vámi těšit, loučí se s vámi od mikrofonu teď pro tento čas Zlata Kinská.

0: Vlny, setkání, program od rána do večera. Festival umí pořádně vybít baterky.
1: Dobíte je v relax zóně Karlovarského kraje v parku za Vřídlem.
0: Od 4. do 10. července vás čekají tolky, pohyb, pohoda i gastro od Pinkies a cukrárny Myša.
1: Karlovarský kraj na Kvifu. Vaše oáza klidu uprostřed festivalového dění.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Požár kávovaru v hotelu v Mariánských Lázních způsobil škodu 15 milionů korun. Z olympiády dětí a mládeže přivezla výprava z Karlovarského kraje 5 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí. Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. Dnes bude velká oblačnost s deštěm a bouřkami a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
2: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
0: Výprava Karlovarského kraje přivezla z olympiády dětí a mládeže 5 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková, zlaté medaile získali žáci a studenti například v atletice, běhu na 800 metrů, ve stolním tenise, lukostřelbě, cyklistice nebo v paraplavání. Výpravu Karlovarského kraje reprezentovalo 206 mladých sportovců. Vlajkonošem se stal držitel bronzové medaile z olympiády v Paříži Martin Rubeš. Karlovarský kraj měl zastoupení ve všech sportech vyjma baseballu a softballu. V celkovém pořadí krajů patří naší výpravě 14. místo. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití 3leté Viktorky. Vedle chce prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. 3letou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyni i přes varování pěstounů. Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%, věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. U činnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinérii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Jeden z dronů zasáhl mikrobus v Chersonu na jihovýchodě země. Další mířili například na čerpací stanice v Dněpropetrovské oblasti. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 oběti.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost s deštěm a přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 1/21 mezi Chebem a Dolním Žandovem je uzavřena z důvodu nehody nákladního auta s osobním. Na místě je vrtulník, tvoří se kolony. Na silnici 20 mezi Jenišovem a Březovou u Karlových Varů stojí pro poruchu odstavené nákladní auto. A na silnici 6 u Bošova na Karlovarsku je zase pro poruchu odstavená dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem, nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku a co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že no, možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. O Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co, jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byly pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. Když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30, tuším, letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti, asi sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentální.

0: nich skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino, je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslovýho hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mhm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zemřel primář interního oddělení nemocnice CHEP Marek Weinfurt. Většinu absolventů projektu Medicem na Gimplu v Karlovarském kraji přijali na lékařské fakulty. Českem projdou další silné bouřky. Dnes bude velká oblačnost s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobré poledne přeje Matěj Štech. Zemřel primář interního oddělení nemocnice CHEP Marek Weinfurt. Bylo mu necelých 52 let. Českému rozhlasu Karlovy Vary to potvrdila mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová. Marek Weinfurt v chebské nemocnici působil posledních 5 let a kromě primáře tamní interny zastával funkci náměstka pro léčebně preventivní péči a zajišťoval chod gastroenterologické ambulance. V nemocnici u recepce bylo zřízeno pietní místo i s kondolenční knihou, kde si památku Marka Weinfurt budou moci připomenout nejen zaměstnanci nemocnice. Většina absolventů tříletého programu Medicem na Gimplu v Karlovarském kraji úspěšně složila přijímací zkoušky na medicínu. Jde o projekt, který v roce 2023 začalo Krajské inovační centrum a který pomáhá studentům gymnázií s přípravou na přijímací zkoušky na medicínu a taky jim umožňuje poznat práci lékařů přímo v nemocnicích. Pokračuje zástupkyně ředitele Krajského inovačního centra Martina Baráková.
2: Úspěšní studenti budou od září studovat na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. Další 2 nastoupí do příbuzných oborů biotechnologie a biologie na Přírodovědecké fakultě. Program jsme připravili ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o lékařské obory, motivovat je k návratu do regionu a propojit je již během studia s místními nemocnicemi.
0: Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Nejméně tři lidé zemřeli v tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadu radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo více než 1 000 000 lidí. Starostka už na sociálních sítích vzkázala rodinám obětí soustrast a vyzvala všechny občany, aby sportovní úspěchy slavili odpovědně.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, kránu se mohou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost, v údolích výjimečně mlhy. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 mezi Chebem a Dolním Žandovem po vážné nehodě nákladního auta s osobním policisté řídí dopravu kyvadlově. A na silnici 20 mezi Jenišovem a Březovou na Karlovarsku je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hodina 4 minuty přesně skončily zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Já vám za nás všechny přeji příjemný den s rádiem vašeho kraje, které vám už teď přináší dobré odpoledne, to středeční s datem 1. července. I letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozveme vás na více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Každý den navštívíme jeden zámek a už za chvíli se vydáme na první z nich. No a vodáky na Ohře aktuálně trápí nízká hladina řeky, byť tedy dnes hodně prší. Lodě často drhnou o dno a provozovatelům půjčoven přibývají poškozená plavidla. Problémy jim působí i náhlé manipulace s vodou v přehradách. Více uslyšíte pár minut po půl třetí. Také zazní kulturní pozvání. pozvánky pro dnešní den na akce, které se konají u nás v regionu a budeme společně nakupovat a prodávat. Teď si ale společně dáme další porci písniček, které nestárnou. Klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž během léta budeme představovat jeden z našich zámků. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou dopoledne soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale dáme slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Víte,

0: Tipy pro volný čas.
1: Budovu Císařských lázní ve Františkových lázních si je možné dnes projít při komentované prohlídce od 16 hodin, tak určitě vyražte. Muzeum Karlovy Vary začíná dnes v 17 hodin vernisáží, výstava historické plovárny a oděvní design. Atmosféru zahájení zpestří modní přehlídka historických plavek a spodního prádla. Mariánsko-lázeňský pravoslavný kostel rozezní jazz. Od 19.30 vám zahraje kapela Jazz Cakes, skladby známé od Louise Armstronga nebo Franka Sinatry. A v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je aktuálně k vidění výstava Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a velmi proměnlivé krásy akvarelové malby, především do světa květin. A Muzeum Františkovy lázně vás zve na výstavu s názvem Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady nebo také kuriozity z dob rakouské monarchie a také třeba modely lodí nejen v láhvi. Co uslyšíte teď na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary? Dáme si společně jedno dobré kafe od Lucie Bílé, za malou chvíli zpěvačku Madonu, pak třeba Pavla Bobka, Honzu Kalouska a nebo Xindla X. Tolik následující playlist, připravená je pro vás také rozhlasová tržnice. A také společně se budeme zabývat i regionálními tématy. Tak zůstaňte s námi.

0: To byl Pavel Bobek na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nízké průtoky komplikují aktuálně splouvání řeky Ohře. Půjčovny vodáckého vybavení upozorňují na delší dobu plavby a častěji opravují poškozené lodě. Na začátku hlavní letní sezóny tak musí přizpůsobovat provoz aktuálním podmínkám na řece.
1: Meselo hodně dobře, občas to teda dřelo.
2: Hodnotí svou plavbu z Lokte do Karlových Varů mladý vodák Martin.
1: Jeli jsme jeden splav, bylo málo vody, ale byla to zábava.
2: Loď řídil jeho tatínek Ondřej.
3: Oba dva jsme se na tom podíleli. Voda je teplá, když se člověk cvakne, tak to vůbec nevadí. Bylo pěkně pod mrakem, takže příjemný. Když člověk má nějakou zkušenost, trošku si tu vodu načte, tak ta mělká voda zase nějaký problém.
2: Do lodí také nasedá velká skupina vodáků ze zahraničí.
4: No, my jsme původně celá grupa z Maďarska.
2: Už mají za sebou 3 dny plavby a český rodák Tomáš popisuje podmínky na řece.
4: Byly tam i těžší úseky, ale každopádně je dost málo vody podle mě v toku, ale jinak bylo to krásný.
2: Z vodní nádrže Skalka u Chebu vypouští povodí Ohře do řeky dlouhodobě 1,3 kubického metru za sekundu. Podle provozovatelů půjčoven vodáckého vybavení je takovýto průtok na hranici sjízdnosti. Stěžují si, že správce povodí při hrozících bouřkách nárazově zvýší průtok přehrady i několikanásobně. Pokračuje majitel půjčovny lodí Martin Sýkora.
5: Průtoky toho vyššího stavu, kdy oni to takhle pustí, tak jsou poměrně krátkodobí. Každopádně jako vodákům se nám zdá škoda, že ta voda není pouštěná průběžně po delší dobu, než že to takhle odteče rychle bez užitku.
2: Nárazové upouštění vody z přehrady půjčovnám komplikuje plánování i logistiku.
5: Tak jako se lidi, co jedou na dovolenou, dívají na předpověď počasí, tak my se koukáme na ty aktuální stavy a průtoky. Je to zapotřebí k tomu plánování, jestli můžeme pustit rafty, nebo jestli to zůstane jenom o kánoích.
2: Podle vedoucího provozu chebského závodu povodí Ohře Jana Bezděka neslouží přehrady Skalka a Jesenice jako ochranné nádrže, které mají chránit před povodní, ale jako nadlepšovací nádrže, které v období sucha zvyšují průtok vody.
6: To je z toho důvodu, abychom zabezpečili dostatek vody pro průmyslové odběry, čili tepelní elektrárny zkrátka.
2: Dnes jste nárazově zvýšili průtok až 3x.
6: Dneska se nám po ránu sešly 2 okolnosti, a to byla bouřka, která vypadla v Bavorsku. Do toho nám přišla bouřka ještě v Chebu, přímo tady v centru, a my na to musíme reagovat tím, že pustíme ještě trochu víc do řeky, protože jinak vznikne kyslíkový deficit a mohli by zde pochcípat ryby.
2: Podle Jana Bezděka není možné vyhovět provozovatelům kempů a půjčoven lodí na úkor vodohospodářských potřeb.
6: Není možný upouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
2: Aktuální informace o průtocích a sjízdnosti řeky jsou na webu Povodí Ohře nebo na portálu raft.cz. Z Karlovarska Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 4 minuty přesně právě teď je pro vás na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary připravená rozhlasová inzerce. Tak volejte do studia, jestli máte na srdci nějaký inzerát, můžete ho nabídnout v našem vysílání přímo živě 221 55 37 37 a nebo nám inzeráty můžete také pravidelně i posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu, tak určitě buďte. Ještě jednou stránky vary.rozhlas.cz, tam najdete úplně veškeré informace. No a když byste třeba nestihli nějaký pořad, třeba i rozhlasovou inzerci, tak si pak můžete v sekci audio archiv pustit vše zpětně. Také tam najdete samozřejmě spoustu potřebných informací, také i to, co vám vysíláme, co vám právě teď hrajeme a všechno to zajímavé, co se u nás děje v našem rozhlasovém vysílání, ale i u nás hlavně v regionu. Tak telefon do studia připomínám 221 55 37 37. Jestli s námi chcete a potřebujete teď něco nabídnout ostatním posluchačům a nebo se jich naopak zeptat, jestli něco nemají doma, co vy dlouhodobě nemůžete sehnat třeba už v kamenném obchodě, protože se to nevyrábí. Pojďte to zkusit s námi, s rádem vašeho kraje, které vám právě v tomto čase od pondělí do pátku nabízí časový prostor pro vaše inzeráty. Tak plně zdarma, stačí nám zavolat do studia 221 55 37 37. Připomínám, že by vám mělo být více jak 18 let. V rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou nebo poptávat 3 věci najednou a nic z toho by nemělo souviset s vašimi obchodními aktivitami. Tak to je tak asi všechno, co potřebujete vědět. Ještě jednou připomenu také e-mail studio.vary@rozhlas.cz, telefon, který budete potřebovat i v příští hodině 221 55 37 37. Na tomto čísle příští hodinu budeme soutěžit, tak zůstaňte s námi. Tady je rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary. Za malou chvíli zprávy s Matějem Štechem.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot.

to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Letní české písničky.
1: Léto jak má být s tím vším, co známe.
0: Když Český rozhlas, tak české písničky.
2: Slunečné pobřeží, až na znovu poběží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte i v létě.
3: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hydrologické sucho komplikuje začátek vorácké sezony na Ohři. Mariánské lázně uvedou v předpremiéře snímek Hořké svátky, který připomene počátky našeho nejstaršího filmového festivalu. Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO. Zítra čekejte velmi malou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Nízká hladina Ohře komplikuje začátek vorácké sezony v Karlovarském kraji. Vodní nádrže Skalka a Jesenice zadržují vodu, aby zajistili dostatek průtoku pro průmyslové podniky na řece. Provozovatelé kempu a půjčovence ale obávají, že kvůli nízké hladině přijdou o část návštěvníků. Kritizují taky to, že správce toku po deštích vypouští větší množství vody najednou místo průběžného nadlepšování, říká majitel půjčovny vodáckého vybavení Martin Sýkora.
3: Průtoky toho vyššího stavu, kdy oni to takhle pustí, tak jsou poměrně krátkodobí. Každopádně jako vodákům se nám zdá škoda, že ta voda není pouštěná průběžně.
2: Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořké svátky filmaře Pedra Almodovara. Pořadatelé ho budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
4: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
5: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
6: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
5: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
6: Gracias.
5: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
1: Sport.
2: Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezonu Kroměříž 3-1. Z prvoligistů mají ze sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s polskou Odrou Opole. Ještě je ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Vlašim, Olomouc slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát s Trnavou a Zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisza Kecske.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost, v údolích výjimečně mlhy. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Večer začne přibývat oblačnost studené fronty a později i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici v Počernech u Karlových Varů bourala dvě osobní auta a nehoda na silnici 21 mezi Chebem a Dolním Žandovem by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak
0: Jste slyšeli další zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 15. hodině pokračuje středeční dobré odpoledne s datem 1. července. Stovky klasických amerických vozů, Muscle Cars na jednom místě, hudební kapely a diskotrek, Foodzona a mnoho dalšího. To vše je US Cars Fest Krásno 2026. O festivalu si za malou chvíli budeme povídat s naším hostem, kterým bude za organizátory akce Oldřich Duchan. Na naším tématem v této hodině také bude filmový festival, který už se také nekompromisně blíží. Společně budeme v této hodině také soutěžit, no ale připravená je velká porce písniček na úvod, hned ty, které nestárnou. Tak klidný poslech, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlovarském kraji se uskuteční akce určená pro všechny nadšence a fanoušky amerických aut. O festivalu s názvem US Cars Fest Krásno 2026 si teď budeme povídat s naším odpoledním hostem, kterým je za organizátory ve studiu akce Tomáš Hron. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Představte nám, Tomáši, na úvod blíže tuto akci. Co je to vlastně US Cars Fest Krásno a kdy a jak vznikl nápad uspořádat právě tento festival u nás v regionu?
1: Tento festival vznikl vlastně nápadem toho, že vozidla americké už se začaly objevovat víc a víc, tak jsme si řekli, že bychom mohli pro tuhle komunitu udělat vlastně nějaký sraz. Prvně to bylo plánováno na menších parkovištích, ale když jsme to začali dávat mezi lidi, tak jsme zjistili, že ta poptávka potom všem bude velká a začali jsme hledat plac, až jsme skončili na letišti v Krásně, který je proto podle mě úplně určený a sami, jak uvidíte, když dorazíte, že ten plac je vyloženě americký, je to tam velký, krásný a můžeme vlastně tam rozvíjet naší akci, která je třetím ročníkem a vlastně každým rokem postupujeme dál a dál, chodí nám více a více lidí, více do navštěvovatelů, jak vystavovatelů, tak jenom lidí, kteří se přijdou podívat s dětma, s babičkama, s dědečkama a tak dále a můžeme prostě tady tu akci vám také rozvíjet a dát.
0: My si o ní za maličkou chvíli podrobněji budeme povídat, proč zrovna v Krásně. Vysvětlete nám, čím je podle vás toto místo zrovna ideální pro sraz amerických aut? Co vás tam uchvátilo?
1: Nemyslím si, že zrovna pro sraz amerických, ale všech aut. Tam na Krásně probíhá už několikátým rokem tuningový sraz a ten nápad už tam byl stvořen, to už bych neřekl, že jsme to vymysleli my. Byl to takový, že prostě u nás nejsou ty placy určený moc pro to, aby měli trošku soukromí, nerušili obyvatelstvo buď ve městech, nebo a bylo to zase i bezpečný a hezký. Takže to Krásno bylo takový výběr toho, kde to udělat nejlíp. Jako.
0: Na této akci se už v minulých ročnících objevily stovky aut. Kolik vozů se letos na festivalu představí, na jaká zajímavá auta se mohou návštěvníci například těšit?
1: Já si myslím, že letos bychom to mohli posunout zase o něco dál, protože jsme pro vlastně i vystavovatele, i za návštěvníky připravili sprinty vozidel, o tom si potom povíme víc. A myslím si, že letos by mohlo navštívit festival na amerických vozidel až 300 vozidel, co takhle máme předpřipraveno a víme o nich.
0: Kromě aut je připravená také muzika, velká zábava. Představte nám teď podrobněji a konkrétněji program, aby naši posluchači věděli, na co se mohou připravit.
1: Můžou se připravit na D-Tree, to je vlastně místní karlovarský rapper. Trošku jsme to změnili, první ročníky jsme měli country, rockový kapely a tak dále. Letos jsme dali šanci a trošku jsme to omladili a tak udělali takový live show tam, takže tam bude tam rap letos, bude tam živý vstupy DJů, takže na to se můžou těšit jak mladí, tak staří. A pak budou motoshow, vlastně kaskadéři na motorkách. Pro děti jsme tam jako každý rok připravili kolotoče, hrady, akce a takovýhle nějaký autíčka, co tam budou mít děti. No a pak samozřejmě vystavovatelský kusy krásný, který nám dorazí. Dneska už víme, že dorazí i z Rakouska a Švýcarska některé veteráni americký. No a potom jsme si připravili pro všechny, to máme rádi všichni, nějaký jídlo a pití, co máme dobrý každý rok, takže...
0: Budou přítomni třeba i nějací speciální festivaloví automobiloví hosté?
1: Jeden host tam bude, nebudu ho zmiňovat, oni to tak trošku už z reklam věděli, ten tam bude, ale určitě jeden speciální host tam bude, ten už jsme oznámili včera, bude tam kapitán HC Energie Jiří Černoch a Jirka nám přislíbil, že tam budeme dražit jeho hokejku, vlastně aby jsme i trošku podpořili tu žirafu, která tam bude slavit 20 let výročí a furt vymýšlíme prostě a špekulujeme o tom, jak povýšit tu částku, kterou jim chceme pomoct, protože vlastně i tím srazem pomáháme a chceme to furt špendlit nahoru, aby jsme pro ty děti vybrali co nejvíc. Takže Jirka nám tady v tom letos pomohl docela, si myslím, že dost, protože na to jsou ohlasy hezký a už vím o pár lidech, kteří tam přijedou v sobotu dražit hokejku třeba.
0: Tak nejenom automobiloví nadšenci, ale už i hokejoví nadšenci. Zkrátka pojďme říci přesně, kdo všechno se může na akci přijít podívat.
1: Všichni. Je to určený pro všechny věkové kategorie, od dětiček až po ty nejstarší. Myslím si, že je to určený fakt tak, aby celá rodina, která tam přijde, moje rodina tam chodí taky všichni, jde tam moje dvouletá dcera, která si myslím, že si tam užije na kolotočích, a jde tam moje babička, která si tam dá proseko, takže myslím si, že to bude dobrý. Jo, takže je to určený pro všechny věkové kategorie, snažili jsme se doplnit spousty stanů, kdyby bylo vedro, sluníčko, aby si měli lidi kam schovat, budou tam stánky s občerstvením, s pitím, takže měli by si najít všichni něco na tom.
0: Pojďme říct tedy přesné datum, kdy startujete.
1: Startujeme už v pátek, ale hlavní program je v sobotu 4.7. To se týká všech, kteří se chtějí přijít podívat na všechny show, na všechny vystavené vozy a užít si ten hlavní program toho všeho.
0: Říká Tomáš Hron za organizátory akce US Cars Fest Krásno 2026.

0: stovky klasických amerických vozů a Muscle Cars na jednom místě, hudební kapely, diskotrek, foodzona a mnoho dalšího, to vše je US Cars Fest Krásno 2026. O festivalu se dnes na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary povídáme s naším odpoledním hostem, kterým je za organizátory akce Tomáš Hron. Součástí akce jsou také jízdy pro návštěvníky. To znamená, že každý, kdo přijde, se může svést, je to tak?
1: Ano, je to tak. Letos jsme to udělali tak, že hodně byla poptávka od návštěvníků, že by chtěli se svést, sednout si do těch aut, tak jsme to letos udělali tak, že jsme udělali charitativní jízdy. To znamená, že vystavovatelé amerických vozidel dostanou peníze za to, že někoho svezou, a polovina těch peněz půjde na charitu. Tím vlastně zase zvýšíme to číslo těch peněz, který by se měly odevzdat nebo měly pomoct dennímu centru Žirafa. Takže vlastně ukojíme tím dvě touhy, nikoho, kdo se chce svést, a nás, který chceme pomáhat a budeme dávat zase o něco větší čísla dennímu centru. Letos dennímu centru.
0: Denní centrum Žirafa je nestátní nezisková organizace a ambulantní sociální služba, která poskytuje péči a podporu dětem, mládeži a dospělým s poruchou autistického spektra, mentálním či těžkým kombinovaným postižením. Letos slaví Žirafa 20 let. Je krásný, že pomáháte tímto způsobem, ale není možné jenom pomáhat v rámci těch jízd? Je možné pomoci i mimo?
1: Je pomoc, ta pomoc je jakákoliv a hlavně, jak každý uzná za vhodný. Hodně partnerů vlastně našeho festu dává jak sponzorský dar nám, tak i rovnou přímo na charitu. Máme to už tak od začátku určený, že vždycky by tu akci, kterou tvoříme, chceme, aby měla hlavu a patu, a jak říkám, aby se každý tam udělal tu svoji srandu a věděl, co všechno tam může zažít, tak i aby jsme pomohli. Jako náš sraz US Cars Fest chceme pomáhat. Myslím si, že to tvoříme hezky, nejenom na tom sraze, ale i po celý rok toho. Takže letos jsme to posunuli těma charitativníma jízdama, těma dražbama. Samozřejmě za nás, jako za US Cars Fest, budeme dávat i ze vstupenek peníze, jako každý rok, a budeme se snažit prostě, aby se to všechno vyšponovalo, a tomu dennímu centru jsme pomohli co nejvíc, když slaví 20 let, a myslím si, že pan Kuneš, který se o to stará s maminkou, cítím to z nich, že to dělají dobře, a myslím si, že samozřejmě ty děti, když je tam vidíme všichni, tak by si to zasloužili a zaslouží si to nejvíc, takže si myslím, že by každý, kdo tam přijde, měl trošku zvážit a rozmyslet si, že určitě je dobrý pomoc.
0: A když tu akci děláte, tak ji určitě děláte velmi rád. Kde se vzala ta vaše vášeň pro ty americké vozy?
1: Moje vášeň pro ty americké vozy vznikla tak jako mojí prací. Já jsem kolem aut pohybu od 19 let a bylo to spíš jen tak umíněný toho, že nám začalo jezdit tady více a více amerických aut, a hlavně vlastníci amerických vozidel jsou úplně jiná komunita než všechny ostatní vlastníci jiných vozidel. Je to prostě rodina, je to trošku jiný. Myslím si, že když mě slyší někdo, kdo má americký auto, tak ví, jak se mezi sebou zdraví, když jede americký auto, když se potkají někde na benzíně, tak i takhle to vzniklo, že ty kluci se tady scházeli na benzínkách, pili tam kávu a nevěděli vlastně kam jet, a ten sraz tady žádný nebyl, tak jsme jim ho tady uspůsobili, a myslím si, že nám to taky vracejí tou podporou. Ty kluci, co tady mají ty americké auta v tom Karlovském kraji, tak nás podporují každý rok. A jejich spousty natáčí s námi všechny videa, jezdí s náma na ty srazy a ve finále se pak střetávají i mimo ty srazy. Už tam vznikají i jako vazby jiný, jak mezi partnerama, tak mezi těma návštěvovatelama.
0: V čem je podle vás komunita majitelů amerických aut výjimečná nebo jiná od těch ostatních?
1: Je to prostě americký, je to jiný. Je to ten americký život, který oni si žijou tady v Česku. I v Evropě.
0: Když byste se teď podíval na ty minulé roky a třeba i na to, co byste chtěl, kam byste chtěl tu akci posunout s vaším týmem dál?
1: Já si myslím, že teď jsme v rádiu, když budeme příští rok v televizi ještě třeba.
0: Tak až
1: ne,
0: tak.
1: Je to, myslím si, že to běží hezky, běží to hezky v tom, že se to rozvíjí, rozvíjí se mezi sebou, ty lidi mezi sebou začínají být jako přátelé. Je to trošku, není to tak jako všechno úplně formální, jenom že sraz a konec. Ty lidi se pak, to vidím, že se naštěvují mezi sebou, vznikají tam různý jak partnerský vazby, tak kamarádský vazby, pomáhají jak těm spolkům, nebo i těm dětem, který jsme podporovali mimo. Já sám jsem tam našel kamaráda Kubíka, kterýmu jsme pomáhali, tak je to takový hezký. No. Kubík taky přijede, takže když by to slyšel, tak ho se na ně těšíme.
0: Vy mluvíte celou dobu v množném čísle, kolik vás je v týmu?
1: Dva.
0: Jste v týmu dva a děláte takhle velkou akci.
1: A děláme takhle velkou akci.
0: Jak dlouho ji připravujete?
1: Připravuje se od té doby, kdy skončí ta předchozí. Takže ta akce se připravuje rok, ale samozřejmě ne každý den 20 hodin denně, ale připravuje se to celý rok a samozřejmě okolo toho je samozřejmě spousta kamarádů, bez nich by to nešlo, hlavně rodina. Všechno to dáváme dohromady tak, aby to bylo nejméně nákladový, takže nám s tím pomáhají kamarádi, manželka, rodina a všichni okolo, jinak by to nešlo, jinak by ten sraz se vůbec neuskutečnil. Jo, partnerů máme dost, dávají nám hezký partnerský dary, ale i tak je to málo na to, aby taková akce mohla být a mohla udělat takovýhle jméno a být takhle zábavná a pestra.
0: Když by se chtěl někdo přijet podívat, přidat se k vám a chtěl by letos i zažít ty velké akce, které letos chystáte v rámci programu, jak je to se vstupenkami, jsou ještě možné?
1: Vstupenky budou na místě, je jich už docela dost prodáno, ale na místě budou vstupenky, tím je právě i ten letiště krásno jako ojedinělý, že dá se říct neomezený, že když bychom věděli, že to roste do nějakých výšin, tak se to furt dá jakoby posouvat a trošku rozšiřovat. Dneska jsme ještě v té fázi, že jsme trošku nižší a snažíme se to zmenšovat, ale vstupenky se dají zakoupit na místě. Vstupenky vlastně stojí na 399 Kč pro návštěvníky, děti do 15 let a ZTP neplatí a vystavovatel to má za nějakých 250 korun, který vystavuje vozidlo. Pak jsou vlastně ty charitativní jízdy, to se všechno dá koupit na místě. Takže všechno je ještě k mání.
0: Kde najdou naši posluchači informace, kde vás mohou sledovat?
1: Můžou nás sledovat na webových stránkách uscarsfest.cz a na stejném Instagramu uscarsfest a dneska už všude v novinách, na letákách a hlavně na těch sociálních sítích.
0: A příští rok v televizi.
1: Jo, děkujeme.
0: Naším hostem byl za organizátory akce US Cars Fest Krásno 2026 Tomáš Hron. Držíme Děkuji. Palce, ať se akce vydaří a samozřejmě, ať se vybere spoustu peněz, ať se žirafy pomáhá i nadále.
1: Děkujeme moc, díky, nashledanou.
0: Díky, naslyšenou.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Místo sesterny, režisérský kokpit, místo pokojů, zázemí pro kameramany, scénáristy nebo maskéry. Tak vypadá aktuálně modernizované dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Malí pacienti se při vstupu do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Prostory by pro ně měly být příjemnější. Nová podoba oddělení totiž nese název Staň se filmovou hvězdou a nemocnice na tom spolupracovala s nadací Archa Chantal.
1: Tady je pomyslný červený koberec, který vlastně navádí potom do toho lůžkového oddělení, protože celý ten projekt se jmenuje Staň se filmovou hvězdou.
2: S designérkou Adélou Štěpánkovou tak procházíme teď dětské oddělení, to upravené dětské oddělení. Ten nápad vznikl právě díky tomu, že tady v Karlových Varech se ten filmový festival koná?
1: Určitě. Měli jsme několik verzí pro ten projekt, ale pak jsme si říkali, že ten karlovarský filmový festival je tady tak prorostlý a tak se říká, já ho sem prostě chci dostat. Takže nás napadlo to vzít právě z té strany těch profesí a udělat to nějakým i edukativním způsobem.
2: Dveře, ty jsou označené právě těmi různými profesemi filmovými. Máme tady zvukaře.
1: Ten záměr zatím byl, že prostě to dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá zvukař u filmu. A vedle je maskérna nebo kameraman. Aha, kameraman dělá vlastně tohle u filmu. Zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
2: Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. Rekonstruované oddělení dětské má nádech filmu, nicméně co to znamená takovéto prostředí pro děti, pro personál?
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení mi rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
2: Bývalou vrchní sestrou dětského oddělení je Alžběta Novotná. Vy jste přišla s tím nápadem této úpravy.
4: Ano, je to tak, kdy jsem procházela oddělení. To oddělení úplně nepůsobilo na děti i jejich rodiče dobře, takže jsem se rozhodla kontaktovat nadaci Archa. A společně jsme teda dospěli k cíli a otevřeli opravdu krásný oddělení.
2: Prezidentka nadace Archa Chantal Poulin. Proč jste se rozhodli vlastně podpořit dětské oddělení tady Karlovarské nemocnice?
5: Když máme žádost o nemocnice, tak já okamžitě reaguju, protože to je moje 33 let práce. Pro mě každý oddělení má svůj smysl. Tady v Karlových Varech samozřejmě se spojí festival Jiří Bartoška, který opravdu jsem měla moc ráda, ale zároveň pro mě je hlavně práce na psychika dětem, protože lékaři to potvrdějí, že ta psychika pomůže ta léčba.
2: Nadace Archa Chantal přispěla na projekt částkou 890 tisíc korun, nemocnice pak investovala dalších 123 tisíc korun. Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: A je tu odpolední soutěž. Máme pro vás dnes tip a zároveň cenu v soutěži. Je to takový hezký letní výlet, který byste si mohli udělat, pokud budete mít u sebe třeba vnoučata, pravnoučata. Tak Národní kulturní památka Důl Jeroným je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich předků. V centrální části dolu se nachází impozantní komory ze 16. století. Stěny a stropy jsou tu černé ocazí a stěny jsou zbrázděny rýhami po náčiní tehdejších havířů. Důl Jeroným v Rovné u Sokolova můžete až do konce prázdnin navštívit každý den mezi 10. až 16. hodinou. A my vám právě teď v rámci dnešní odpolední soutěže nabízíme celorodinnou vstupenku. Tak můžete s námi vyrazit, udělat si hezký výlet do Krásna a podívat se, jak to vypadá v dole. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Můžete začít vytáčet. No a teď má otázka. Před malou chvíli, těsně před soutěží, vám zpíval fenomenální zpěvák Karel Gott svůj hit Zůstanu svůj. V průběhu své více než 60-leté pěvecké kariéry Karel Gott získal v anketě Zlatý slavík mnoho slavíků. Víte kolikrát? Víte kolikrát se stal Zlatým slavíkem? Mám tři možnosti, pojďte si spolu se mnou tipnout. Hezký den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak. Zlata Kinská na jedné straně, kdo pak je na druhé straně naší telefonní linky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hezký den. Já vás jenom poprosím, stlumte se maličko rádio.
1: Ano, chviličku. Už je to dobrý?
0: Už je to lepší. Tak pojďte se tipnout, kolikrát Karel Gott zvítězil v anketě Zlatý slavík. Bylo to mnohokrát. Bylo to 38krát, 40krát nebo 42krát.
1: Já bych řekla to C-čko.
0: Řekla byste C-čko. Přesně tak. A v roce 2004 dokonce získal ještě speciálního platinového slavíka za 30 vítězství a v roce 2015 speciálního diamantového slavíka za 40 vítězství v anketě. Byl opravdu slavíkem hodněkrát. Jsme rádi, že jsme měli tak úžasného zpěváka. My vám ho stále hrajeme na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máte ráda Karla Gotta?
1: Mám a hodně.
0: To je dobře. Tak každopádně znalost tohoto zpěváka byla velká, vaše znalost o něm také. My vám gratulujeme, vyrážíte určitě na výlet, pak nám dejte vědět, jak se vám v dole líbilo. Hezký den, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Přesně tak, jak dospívala Taťána Julie Slováčková ve svém hitu Milovat život z plných plic a že úsměv jí dodává sílu, tak vy se určitě budete smát spolu s námi po 16. hodině hned po zprávách s Matějem Štechem, protože vás čeká humoriáda. Scénky vám dnes bude nabízet Otakar Brousek a Patrik Rozehnal. Tak se bavte, smějte, protože smích léčí stejně jako hudba. Za malou chvíli tedy zprávy na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jedna z nich se bude týkat toho, že výstavbu 4bytových domů aktuálně připravují v Potůčkách. Podrobnější informace Matěj Vcelou. Teď pro vás ještě hlášky těch nejmenších z nás a já vám pustím poslední písničku na závěr dnešního středečního odpoledne. Budu se s vámi těšit opět zítra na slyšenou.
1: Kdo je to senior? Nebo kdo to jsou seniori?
2: Vojenská hodnost?
3: Nějakej pán?
4: Pán, který nosí smradlový ponožky?
5: Četnice?
6: Člověk, kdo má rád zvířátka?
7: Chleba?
8: Natáčeč?
9: Starý lidi?
10: Lidi, co jsou v důchodu?
11: A-

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Potůčky na Karlovarsku připravují výstavbu 40 nových bytů. V Krušných horách věci začnou mapovat místní ryby. Český státní rozpočet měl na konci června deficit asi 184 miliard korun. Zítra čekejte velmi malou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Výstavbu 4 bytových domů připravují v Potůčkách na Karlovarsku. V současné době mají představitelé obce k dispozici architektonickou studii a hledají firmu, která zajistí projektovou dokumentaci. Podle nezávislého starosty Vlastimila Ondry vzniknou domy po etapách na pozemcích v blízkosti cyklostezky a obecního lesoparku.
2: V tomhle místě teda, pokud se všechno podaří, by mělo vyrůst bydlení pro mladé o počtu přibližně 40 bytů.
3: Chceme nejdříve postavit v první etapě dva domy z 20 byty a uvidíme, jak se osvědčí, jestli bude zájem a jestli se nám podaří je obsadit a potom bychom se případně dali do další etapy.
0: První etapu stavby chtějí zástupci radnice zahájit v příštím roce. V Krušných horách začne projekt zaměřený na mapování místních ryb. Vědci je budou sledovat na 80 lokalitách na české i saské straně pohoří. Chtějí tím zjistit, jak se místním populacím daří a co ovlivňuje jejich život v měnících se podmínkách. Víc dodává vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd.
4: Doufáme z toho, že najdeme lokality, kde se rybám daří dobře a taky tam, kde se jim daří hůře a budeme se dívat, čím to je a jestli jim můžeme nějak pomoci, aby i tam, kde nejsou v těch optimálních podmínkách, tak aby se jim to tam zlepšilo.
0: Získaná data vědcům v budoucnu pomůžou vytvořit teplotní modely a líp tak chránit vodní ekosystémy Krušných hor. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Do Portugalska přichází vlna silných veder. Meteorologové očekávají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Server veřejnoprávní RTP s odvoláním na Portugalský institut pro moře a atmosféru odhaduje, že horka potrvají až 10 dní a postihnou prakticky celou zemi. Portugalská vláda v rámci boje proti extrémnímu počasí představila několik nových opatření. Mezi nimi je i poskytování dočasných přístřešků v každé obci nebo příprava na nárůst poptávky po zdravotnických službách. V Lisabonské a Setubalské oblasti kvůli počasí od zítřka platí červený stupeň pohotovosti.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost. V údolích výjimečně mlhy. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici v Počernech u Karlových Varů havarovala dvě osobní auta. Spadlý strop na vozovce hlášený na silnici 205 mezi Kolešovicemi a Žluticemi a také na místní komunikaci mezi Rybničnou a Pilou na Karlovarsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
1: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmiňka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, že jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami, jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy, linka sem do studia 731 800 900, ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak zjedník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím v Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pojďte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Vývoj. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
3: Pěkně. My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl, nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak on toho krásně prská. A ty, co se dějí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a pá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko

0: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
1: tak
0: to humor nemají.
1: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
0: No to je Jaroslav Šterce.
1: Že jo.
0: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal. Teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec pojďal, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
1: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že...
0: Šterce se tam narodil.
1: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
0: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
1: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
2: Vy jste se potkal se Šterclem?
3: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
2: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
3: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
2: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
3: Jo, ano, vlastně stejný princip.
2: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
3: Ne. Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
2: No ale vám to taky jde.
3: No jde.
2: Jo.
3: Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
2: tón. Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
3: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stáří za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
2: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štrc jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět. No?
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím pají, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On povídá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. On povídá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný povídá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on povídá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě uvědomuje autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: Ke komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak,
3: no.
2: Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit, člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková to milovala a říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že uměla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: si číst.
2: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štěrce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůlán, dej mi bůlán, prosím, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to je dobrá skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bumrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klub. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V červnu na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni žádný. Mezinárodní filmový festival to změnil prostor před hotelem Thermal. Červený koberec bude širší. Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit na to dostane. Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Při dopravních nehodách na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli v červnu dva lidé. Loni ve stejném měsíci nezemřel nikdo. Vyplývá to ze statistik dopravní policie. Od začátku letošního roku si nehody v regionu vyžádaly 10 životů. Celkem se v červnu stalo 177 nehod, o 25 více než loni. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou pak nepřiměřená rychlost. Nejvíce, tedy 18 nehod, se stalo v sobotu 27. června, kdy začaly letní školní prázdniny. Letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu nabídne řadu novinek. Například pro návštěvníky s akreditací festival otevře Zámecké lázně. Od 10 do 3 hodin ráno tam budou vystupovat různé hudební skupiny. A nově upravený bude taky prostor před hotelem Thermal. Červený koberec bude letos širší, říká ředitel produkce Petr Lintimer.
2: Každý, kdo bude mít vstupenku do velkého sálu, do hotelu Thermal, tak se potom koberci bude moct projít, vyfotit se. Dělá se to takhle v Cannes, dělá se takhle v Benátkách. Takže jsme chtěli přenést trošku tu atmosféru i sem, ale zároveň vytvořit typickou pro Karlovy Vary a typickou pro hotel Thermal, protože tak jak je velký hotel Thermal, tak jsme museli udělat i obrovský koberec, šířka je zhruba 30 metrů a věříme, že to bude velký úspěch a že to bude lidem líbit.
1: Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech začne v pátek 3. července. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
3: O delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
1: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojila od roku 2015, kdy Evropská vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. Příští 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko. Soutěž v květnu vyhrála bulharská zpěvačka Dara s písní Bangara.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů Celsia i na horách. Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost, v údolích výjimečně mlhy. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Večer začne přibývat oblačnost studené fronty a později i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Všechny hlášené dopravní nehody nebo komplikace v Karlovarském kraji by měly být odstraněny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: 17 hodin 4,5 minuty, je to tak, začíná první červencový den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A také dnešek, středa, přinesl zajímavosti v našem regionu. My se jim budeme v následujících minutách věnovat. Mariánské lázně uvedou v předpremiéře snímek Hořké svátky, který připomene počátky našeho nejstaršího filmového festivalu. Více v závěru dne v kraji. Pomyslný červený koberec, obrázky filmů, ale i různé filmové profese jsou součástí dětského oddělení nemocnice v Karlových Varech. S modernizací a úpravou prostor pomohla nadace Archy herečky Chantal Pullen. Podrobnosti po 17:30. No a vodáky na Ohři trápí nízká hladina řeky. Lodi často drhnou o dno a provozovatelům půjčoven přibývají poškozená plavidla. Problémy jim působí i náhlé manipulace s vodou v přehradách. I tomuto tématu se budeme věnovat. A vzpomínáte si, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunistů, tak i to připomeneme v našem vysílání. No a aktuální dění dnes sleduje kolega Matěj Štech, uslyšíte ho za malou chvíli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nemocnice v Karlových Varech modernizovala dětské oddělení. Na projektu se finančně podílela nadace Chantal Pullen částkou 890 tisíc korun. 123 tisíc pak zaplatila nemocnice. Nová podoba oddělení nese název Staňce filmovou hvězdou. A jak se za chvíli dozvíte, pro děti by mělo být příjemnější. V Mariánských Lázních dnes ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil.
2: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
1: Nízká hladina Ohře komplikuje začátek vodácké sezony v Karlovarském kraji. Vodní nádrže Skalka a Jesenice zadržují vodu, aby zajistili dostatek průtoku pro průmyslové podniky na řece. Provozovatelé kempu a půjčoven se ale obávají, že kvůli nízké hladině přijdou o část návštěvníků. Tématu se budeme věnovat krátce po čtvrt na šest. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořké svátky filmaře Pedra Almodóvara. Pořadatelé ho budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských Lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
3: Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských Lázních.
4: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
1: Předpremiéra snímku Hořké svátky se bude promítat v Městském divadle. I toto téma bude součástí Dne v kraji. Výprava Karlovarského kraje přivezla z olympiády dětí a mládeže 5 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových medailí. Zlaté medaily získali žáci a studenti například v atletice, v lukostřelbě, cyklistice nebo v paraplavání. Výpravu Karlovarského kraje reprezentovalo 206 mladých sportovců. Vlajkonošem se stal držitel bronzové medaile z olympiády v Paříži Martin Rubeš.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin, 14,5 minuty, posloucháte středeční den v kraji s datem 1. července. Už v pátek začne v Karlových Varech 60. mezinárodní filmový festival. My se teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči můžeme vrátit do minulosti. Tentokrát nás čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý film.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. A to za ani ty výstavy, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se tenkrát šíleně rozčiloval na ně. Prostě to je moje výstava, tak dále. Tam prostě půjde. A oni říkali, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračovala a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
1: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
6: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou. Lenka Šmová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Nová humoriáda v Karlových Varech. Ve čtvrtek 9. července od 18 hodin v muzeu v Karlových Varech na Nové Louce. Těší se na vás herečky a humoriádnice Naďa Konvalinková a Iva Hütnerová a také moderátor pořadu humoriáda Patrik Rozehnal. Festivalová humoriáda ve čtvrtek 9. července od 18 hodin v muzeu v Karlových Varech. Vstupenky jsou zdarma. Rezervace na webu humoriáda.cz.

0: 17 hodin 23,5 minuty posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary ve společnosti 1. červencového dne v kraji. Vodáky na Ohři trápí nízká hladina řeky, nízké průtoky komplikují splouvání řeky. Půjčovny vodáckého vybavení upozorňují na delší dobu plavby a častěji opravují poškozené lodě. Na začátku hlavní letní sezony tak musí přizpůsobovat provoz aktuálním podmínkám na řece.
1: Meselo hodně dobře, občas to teda dřelo.
2: Hodnotí svou plavbu z Lokte do Karlových Varů mladý vodák Martin.
1: Jeli jsme jeden splav, bylo málo vody, ale byla to zábava.
2: Loď řídil jeho tatínek Ondřej.
3: Oba dva jsme se na tom podíleli. Voda je teplá, když se člověk cvakne, tak to vůbec nevadí. Bylo pěkně pod mrakem, takže příjemný. Když člověk má nějakou zkušenost, trošku si tu vodu načte, tak ta mělká voda zase nějaký problém.
2: Do lodí také nasedá velká skupina vodáků ze zahraničí.
4: No, my jsme původně celá grupa z Maďarska.
2: Už mají za sebou 3 dny plavby a český rodák Tomáš popisuje podmínky na řece.
4: Byly tam i těžší úseky, ale každopádně je dost málo vody podle mě v toku, ale jinak bylo to krásný.
2: Z vodní nádrže Skalka u Chebu vypouští povodí Ohře do řeky dlouhodobě 1,3 kubického metru za sekundu. Podle provozovatelů půjčoven vodáckého vybavení je takovýto průtok na hranici sjízdnosti. Stěžují si, že správce povodí při hrozících bouřkách nárazově zvýší průtok přehrady i několikanásobně. Pokračuje majitel půjčovny lodí Martin Sýkora.
5: Průtoky toho vyššího stavu, kdy oni to takhle pustí, tak jsou poměrně krátkodobí. Každopádně jako vodákům se nám zdá škoda, že ta voda není pouštěná průběžně po delší dobu, než že to takhle odteče rychle bez užitku.
2: Nárazové upouštění vody z přehrady půjčovnám komplikuje plánování i logistiku.
5: Tak jako se lidi, co jedou na dovolenou, dívají na předpověď počasí, tak my se koukáme na ty aktuální stavy a průtoky. Je to zapotřebí k tomu plánování, jestli můžeme pustit rafty, nebo jestli to zůstane jenom o kánoích.
2: Podle vedoucího provozu chebského závodu povodí Ohře Jana Bezděka neslouží přehrady Skalka a Jesenice jako ochranné nádrže, které mají chránit před povodní, ale jako nadlepšovací nádrže, které v období sucha zvyšují průtok vody.
6: To je z toho důvodu, abychom zabezpečili dostatek vody pro průmyslové odběry, čili tepelní elektrárny zkrátka.
2: Dnes jste nárazově zvýšili průtok až 3x.
6: Dneska se nám po ránu sešly 2 okolnosti, a to byla bouřka, která vypadla v Bavorsku. Do toho nám přišla bouřka ještě v Chebu, přímo tady v centru, a my na to musíme reagovat tím, že pustíme ještě trochu víc do řeky, protože jinak vznikne kyslíkový deficit a mohli by zde pochcípat ryby.
2: Podle Jana Bezděka není možné vyhovět provozovatelům kempů a půjčoven lodí na úkor vodohospodářských potřeb.
6: Není možný pouštět průběžně tak, jak by si přáli vodáci, protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
2: Aktuální informace o průtocích a sjízdnosti řeky jsou na webu Povodí Ohře nebo na portálu raft.cz. Z Karlovarska Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Tři minuty po půl šesté jste ve společnosti středečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte první červencový den v kraji. Místo sesterny, režisérský kokpit, místo pokojů, zázemí pro kameramany, scénáristy nebo maskéry. Tak vypadá modernizované dětské oddělení nemocnice v Karlových Varech. Malí pacienti se při vstupu do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Prostory pro ně měly být příjemnější. Nová podoba oddělení totiž nese název Staň se filmovou hvězdou a nemocnice na tom spolupracovala s nadací Archa Chantal Poulain.
1: Tady je pomyslný červený koberec, který vlastně navádí potom do toho lůžkového oddělení, protože celý ten projekt se jmenuje Staň se filmovou hvězdou.
2: S designérkou Adélou Štěpánkovou tak procházíme teď dětské oddělení, to upravené dětské oddělení. Ten nápad vznikl právě díky tomu, že tady v Karlových Varech se ten filmový festival koná?
1: Určitě. Měli jsme několik verzí pro ten projekt, ale pak jsme si říkali, že ten Karlovarský filmový festival je tady tak prorostlý a tak se říká, já ho sem prostě chci dostat. Takže nás napadlo to vzít právě z té strany těch profesí a povzdělat i ty pacienty, i ty rodiče třeba a udělat to nějakým i edukativním způsobem.
2: Dveře, ty jsou označené právě těmi různými profesemi filmovými. Máme tady zvukaře a tak dále, mohli bychom pokračovat.
1: Ten záměr zatím byl, že prostě to dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá se zvukař u filmu. A vedle je maskérna nebo kameraman. Aha, kameraman dělá vlastně tohle u filmu, protože upřímně to zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním Českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
2: Primář dětského oddělení Karlovarské nemocnice Zdeněk Vaněk. Jste ve světě filmu. Jak se vám tady pracuje?
3: Tak vnímáme to tak jako filmové hvězdy. Ne, tak cítíme se tady dobře. Myslím, že i ta odezva od těch pacientů, rodičů i personálu je dobrá. Je teda pravda, že ty malé děti kolikrát si nemůžou najít ten svůj pokoj, protože to třeba ještě není určený nikdy k tomu věku, ale to ještě doladíme.
2: Prezidentka nadace Archa Chantal Poulain. Proč jste se rozhodli vlastně podpořit dětské oddělení tady Karlovarské nemocnice?
4: Když máme žádost o nemocnice, tak já okamžitě reaguju, protože to je moje 33 let práce. Pro mě každý oddělení má svůj smysl. Tady v Karlovy Vary samozřejmě se spojí festival Jiří Bartoška, který opravdu jsem měla moc ráda, ale zároveň pro mě je hlavně práce na psychika dětem, protože lékaři to potvrdějí, že ta psychika pomůže ta léčba.
2: Nadace Archa Chantal přispěla na projekt částkou 890 tisíc korun, nemocnice pak investovala dalších 123 tisíc korun. Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová.

Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývá už jen několik dní. Filmová atmosféra ale dorazila o něco dřív do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu 1946 odehrály první projekce tehdejšího filmového festivalu s mezinárodní účastí. A zatímco dnes si filmovou přehlídku spojujeme hlavně s Karlovými Vary, její příběh začal ve dvou lázeňských městech zároveň.
2: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
3: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
2: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
3: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánské lázních.
4: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
3: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
4: Gracias.
3: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým.
5: Me quito el albornoz.
6: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale.
3: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. V tamním hotelu Thermal převezme na slavnostním zahájení křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii Dustin Hoffman.
7: Hello darkness, my old friend.
8: Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mikea Nicholse Absolvent z roku 1967. Film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
3: Popsal umělecký ředitel Karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů.
9: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
3: Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Braddocka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Posloucháte, středeční den v kraji je 1. července a my teď aktuálně telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Já na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary zdravím Martina Adamovského, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: A ptám se, Martine, jaké počasí nás čeká dnes večer v Karlovarském kraji? Je 1. července.
2: Tak postupně ty srážky budou ustávat. Dnes jsme měli docela deštivý den. Pokud se podíváme na ty úhrny srážek za poslední 24 hodin, tak je to hodně proměnlivé. Například v Karlových Varech pršelo relativně málo, jenom 8 mm, ale jenom kousek vedle Bečově nad Teplou. Máme dokonce i lehce přes 50 mm srážek za poslední 24 hodin, takže velké rozdíly, ale napršelo nám na celém území Karlovarského kraje, teď ty srážky už postupně slábnou, budou v dalších hodinách slábnout a začne se nám i postupně vyjasňovat.
1: Tak takový bude večer a noc a jaké počasí nás čeká zítra ve čtvrtek 2. července?
2: Tak zítra to bude takový klidný den, docela slunečný, hlavně ráno dopoledne, kdy té oblačnosti bude málo. Asi v těch nejnižších polohách se mohou vytvořit i mlhy, ty se budou samozřejmě když tak ale rozpouštět už někdy v průběhu těch ranních dopoledních hodin. Jinak ráno dopoledne tedy oblačnosti málo, potom nám naskáče nějaká řídká kupovitá oblačnost, takže bude řekněme polojasno, možná přechodně oblačno a potom k večeru začne přibývat už kompaktnější oblačnost, zase už frontální studené fronty a potom později večer by mohlo i trošičku začít opět pršet, ale ten déšť bude případně hodně slabý a jenom občasný. Jinak ty teploty zítra do 24 stupňů, takže kolem těch 22, řekněme v nižších polohách, na horách v 20 a vítr slabší. Jinak kromě těch případných srážek až později večer přes den by pršet neměla.
1: Říká Martin Adamovský, děkuji za předpověď, naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou.

0: Za 7 minut bude 18 hodin, čas pro aktuální zprávy připravuje kolega Matěj Štech a pak už začínají naše večerní pořady. Ode mě je to z dnešního vysílání vše. S přáním klidného večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Většinu absolventů projektu Medikem na Gimplu v Karlovarském kraji přijali na lékařské fakulty. Teplá Vltava na Šumavě má už od jara málo vody. Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Zítra čekejte většinou velmi malou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Většina absolventů tříletého programu Medikem na Gimplu v Karlovarském kraji úspěšně složila přijímací zkoušky na medicínu. Jde o projekt, který v roce 2023 začalo Krajské inovační centrum a který pomáhá studentům gymnázií s přípravou na přijímací zkoušky na medicínu a taky jim umožňuje poznat práci lékařů přímo v nemocnicích. Pokračuje zástupkyně ředitele Krajského inovačního centra Martina Baráková.
2: Úspěšní studenti budou od září studovat na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. Další dva nastoupí do příbuzných oborů biotechnologie a biologie na Přírodovědecké fakultě. Program jsme připravili ve spolupráci s Karlovarským krajem a jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o lékařské obory, motivovat je k návratu do regionu a propojit je již během studia s místními nemocnicemi.
0: Teplá Vltava na Šumavě už druhým rokem trpí nedostatkem vody. Projevuje se to i na nižších počtech dnů, ve kterých je povolené splouvání. Pokud hladina klesne pod 50 cm, lodě na řeku nesmějí. Případné krátkodobé srážky nic neřeší, dodává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
3: Teď jsme měli pod 50 cm vodu už na začátku dubna, což byl stav, který pravděpodobně se ještě nezažil. My jsme vlastně už ke konci června a za tu dobu se mohlo splouvat pouze 4 dny. Aby se mohlo splouvat nějak jako předvídatelně dlouhodoběž, tak by bylo potřeba ten déšť, aby přišel na několik týdnů.
0: Před 2 lety se splouvalo celou sezonu, tedy od května do října, kromě 4 dní. Z toho v jednom případě, protože byl na řece vyhlášený první povodňový stupeň. Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování veřejné České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to dnes řekl po společné schůzi. Té se nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat vztahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
4: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíku, celé té přípravě.
0: Jak opozice, tak i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. V dnešním společném prohlášení ho označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i Českého rozhlasu. Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se vytvořilo tornádo. Oznámila to německá meteorologická služba DVD s tím, že tento jev se dnes v regionu může ještě opakovat. Vír zůstal jen nad hladinou, na pevině proto nevznikly žádné škody. Vodní policie uvedla, že do problému se nedostaly ani posádky lodí. Podle odhadu meteorologů vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu. Mnichovské letiště kvůli bouři dnes na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících a zrušilo asi stovku plánovaných letů.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost. V údolích výjimečně mlhy. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 17 až 20. Povane slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr. A biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal a vítá vás u hudebního pořadu Muziky muziky. V dnešním vydání si ne poprvé a jistě ne naposledy připomeneme osobnost hudebníka, skladatele, dirigenta a pedagoga Williama Béreše. Je autorem hudby i textu úvodní skladby Zahraj nám muziko, která pochází z alba Veselí muzikanti. V roce 1997 ji ve studiu A Českého rozhlasu pod jeho taktovkou natočil malý dechový orchestr ústřední hudby armády České republiky. Ze stejného alba zazní i všechny další dnešní skladby. Nyní si poslechněme píseň Svému kraji. Jejíž text pro Williama Béreše napsal Zdeněk Beneš. Zpívají Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Po tomto valčíku se můžete těšit na polku Těžko mne matička vychovala. V podání Aleše Bryscejna, dnes operního pěvce a stálého hosta Národního divadla a Jiřího Staňka.

William Bereš se narodil 22. února 1960 v Kadani, nedaleko lázeňského města Karlovy Vary. O hudbu se začal zajímat už v raném mládí. Jeho prvním učitelem byl Jaroslav Cirgl, který zásadním způsobem ovlivnil jeho další umělecké směřování. Zaposlouchejme se nyní do dvou lidových písní, které William Bereš upravil. Jako první zazní Koupím já si koně brané, kterou přednese Jiří Staněk. I další písnička zůstane tematicky u vojny. Uslyšíte polku Dostal jsem šavličku. K Jiřímu Staňkovi se opět přidá Aleš Bristein.

Posloucháte pořad Muziky muziky, dnešní díl věnovaný Williamu Berešovi. Po ukončení základního vzdělání nastoupil William na vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, kde studoval hru na pozoun a tenor. Po absolutoriu působil jako výkonný hudebník u posádkové hudby Tábor. Právě zde se intenzivně seznámil s jeho českým folklorem, který jej výrazně inspiroval. Začal se věnovat úpravám lidových písní pro různé orchestry a postupně se profiloval jako zkušený instrumentátor se zaměřením na dechový orchestr. Věřím, že vás po srdci pohladí právě i následující polka, ten malšický kostelíček, která se zpívá snad všude. U nás doma tedy co by ten Mrákovský. Zpívají Ivana Zbořilová, Blanka Tumová a Aleš Brist.

Milí posluchači, pomalu se blíží závěr dnešního vydání pořadu Muziky muziky, který jsme věnovali Williamu Berešovi. Poslední dvě skladby, které dnes uslyšíte na vlnách rádia vašeho kraje, se jmenují celkem příhodně. Naschledanou přátelé a ještě nejdem spát. Loučí se s vámi Jan Skládal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Na vlnách Českého rozhlasu se rozezněla dudácká hudba a to je znamení, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude dalším střípkem z archivu pedagoga, spisovatele, národopisce a muzikanta Rudolfa Svačiny. Tentokrát bude vzpomínat na malíře Chocka Jaroslava Špilara. Krásný večer a příjemný poslech vám přeje Josef Kuneš.

Tak tedy cituji Rudolfa Svačinu. Akademického malíře Jaroslava Špilera už jsem osobně nepoznal. Narodil se roku 1869. Na jaře roku 1904 onemocněl duševní chorobou a 1. prosince 1917 zemřel po 13letém pobytu v ústavu choromyslných v Dobřanech. Byl mu 48 let. Co o něm tehdy napsal Jindřich Šimon Bár? Špilar si zamiloval Chocko opravdově. Té lásce přinesl velkou oběť. Zřekl se velkoměstského života, pohodlí kaváren, zahrabal se v chodské vsi a spokojil se s jejím prostým životem. Studoval ho, pozoroval, maloval. Stýkal se s prostým chodským lidem u muziky, v hospodách, při slavnostech, o přástkách a dračkách, na poli, na pastvě a na těch svých toulkách se naučil lidu rozumět, poznávat jeho duši a milovat jej.

Konrádyho dudáckou muzikou zaspíval Jaromír Horák. Pokračuji citací Rudolfa Svačiny. Já jsem patřil k těm, kteří měli Špilara rádi. Jako student jsem si dokonce polepil víko kufru jeho reprodukcemi. Všechny ty postavy na jeho obrazech jsou opravdu chocké a našemu srdci tak blízké a milé. Shodou okolností jsem se poznal s paní Špilarovou a její dceruškou Vlastou, která byla o rok mladší než já. Paní Špilarová byla vzácná žena, skromná, ušlechtilá a statečná. Bydleli tehdy v Plzni na Lochotině a já jsem tam za nimi dojížděl. Hned při první návštěvě mi snesli řadu obrazů a vyprávěli o osobách, které stály Špilarovy modelem, a dozvěděl jsem se i mnohé veselé příhody, které přitom malíř zažil. Paní Špilarová mi vyprávěla o tom, jak její manžel přišel poprvé na Chocko v roce 1888 a jak byl zdejším krajem uchvácen. Navštívil v Trhanově přítele Čestmíra Hrubého, Sládka, který se právě chystal do Postřekova na křtiny u řídícího Švejnara, a nezbylo nic jiného, než jít s ním. A tak se dostal do Postřekova, kam se potom ve svých 22 letech i odstěhoval. Stravoval se většinou v hospodě u Hadamů, tenkrát se tam říkalo u Dodly, a moc mu tam chutnali lívance z plechu. Plavali v másle a byly hodně pocukrované. Dodla byla hodná žena, ale hubatá. Když byl Jaroslav v roce 1892 v Itálii, poslal jí pohled a namaloval na něj trefně Dodlu se zámkem na puse.

Konrádyho dodáckou muzikou zpívali Maria Frajová, Jana Hojdová a Jiří Kapic. Rudolf Svačina pokračuje ve vzpomínání na Jaroslava Špilara takto. V roce 1897 se Špilar oženil. V té době bydlel u řezníčků a ti mu přistavili nahoře pokojík. U domku byl velký dvůr a trávníky a na něm si postavil malíř svůj ateliér, proto také přezdívka Trávníček. Od té doby už nikdo v Postřekově neznal Špilara, ale Trávníčka. Paní Špilarová mi vyprávěla. Dokud byl manžel svobodný, byl odkázán na hospodu. Když se oženil, zůstával doma, což mu sousedi zazlívali a tak to manžel schválně sváděl na mě. Za všechny mu to pak jednou řekla šenkýřka Dodla. Cak jste si vzal takovou zlou ženskou? Ani do hospody vás nepustí. Brzy však poznala, že mi křivdila. Stali jsme se pak dobrými přítelkyněmi. Jednou jsem Dodle ukázala výbavičku pro svá novorozeňátka. No, je to pěkný, řekla mi Dodla. Pantlíčky, hamašličky, cák o to. Ale bejt to nemuší. Já měla tulik dětí a když jsem na ně neměla povíján, vzala jsem provaz, otočila okolo poruštičky a bylo to. A jaký pas chlapců vyrostli klancácí?

Plzeňským lidovým souborem zaspívala Věra Příkazka. V dnešním Špaličku vám cituji ze vzpomínek Rudolfa Svačiny na malíře Jaroslava Špilara. Pokračuji. Paní Špilarová mi také vyprávěla, jak se z Postřekova přestěhovali do Pece, kde měl ve Velce v prvním poschodí Špilar svůj ateliér. Nejčastějšími hosty u nich byli kněz Bár a spisovatel Hruška. Jednou ho manžel překvapil obrazem letní žňové pohody. Na poli ležel koš na trávu a v něm si hovělo spící děcko. Poblíž stál džbán, mísa a hrábě. Hruška jako očarovaný pronesl: jak je to možné, že malujete to, o čem já právě píši? A hned také upozornil manžela, že této scéně chybí hrnec zvaný hušák. Rozběhl se domů na půdu, přinesl ho do ateliéru a manžel ho ještě přimaloval. Tak vznikl obraz ve žních.

Se skupinou Jiřího Fischera zpíval Jiří Fischer a s kapelou souboru Škoda Plzeň Silva Šlechtová. Rudolf Svačina zakončuje své vzpomínání na malíře Jaroslava Špilara takto. Při každé návštěvě mě paní Špilarová vyprávěla o jejich krásném manželství. Jak by ne, dodávala, vždyť on byl velký a krásný člověk, vzdělaný, muž hlubokého citu a přitom veselý. Jak ten se dovedl srdečně smát? Žil jen pro rodinu a pro umění. Až někdy, milí přátelé, navštívíte malebný hřbitůvek ve Šťáhlavech na úpatí Radyně, zastavte se u hrobu akademického malíře Jaroslava Špilara, který svými obrazy oslavil chodské selky, sedláky, chalupníky, výměnkáře, hospody, masopustní veselí, poutě i kostelíky. Vzpomeňte si na všechny jeho krásné obrazy a pokloňte se velkému umělci, jeho ušlechtilé a statečné choti i jeho dvěma synkům a dcerušce. Milí posluchači, tady už končí vzpomínky Rudolfa Svačiny a tím i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na modernizaci dětského oddělení nemocnice v Karlových Varech se podílela nadace herečky Chantal Pullen. Nejkratší snímek na filmovém festivalu v Karlových Varech je 4minutový, nejdelší trvá přes 3 hodiny. V Beskydech jsou extrémně silné bouřky, hrozí tam i přívalová povodeň. Zítra čekejte většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Nemocnice v Karlových Varech modernizovala dětské oddělení. Práce se týkaly například výměny lina, výmalby dekorací, ale i ochranných prvků. Na projektu se finančně podílela nadace Archa Chantal částkou 890 tisíc korun. 123 tisíc pak zaplatila nemocnice. Nová podoba oddělení nese název Staň se filmovou hvězdou. Kromě různých názvů filmů na stěnách chode pomyslného červeného koberce jsou taky dveře pokojů označené filmovými profesemi, říká designérka Adéla Štěpánková.
2: Dítě přijde do toho pokoje a řekne si, teď jsem zvukař a pojďme si o tom povídat, co vlastně dělá zvukař u filmu. Ten záměr byl i jako, že se ty děti stotožní s těmi profesemi a vedle je maskérna nebo kameraman. Aha, kameraman dělá vlastně tohle u filmu, protože upřímně to zase jsem se trošku nechala inspirovat předáváním Českých lvů, když oni v jednom ročníku takhle vysvětlovali ty profese, o čem to je.
0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny. Pokračuje umělecký ředitel Karel Och.
3: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon, natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
0: Východ Česka zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalové povodně. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Další extrémně silné bouřky jsou taky na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Doprovází je vítr s nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Meteorologové očekávají komplikace v energetice, dopravě a zemědělství. Varují taky před výraznými škodami na majetku. Po půlnoci by měly bouřky postupně slábnout. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku většinou velmi malou nebo žádnou oblačnost. Odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, povany slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Buchenwaldská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali. Ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý, tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným. Tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Střetnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou IDESku. Cestující tak můžou snáz kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rokovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vítejte ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta. Tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin. Takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na
0: nástup.
1: To teda vlastně nedíval, protože my od té doby, jako my hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě a na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah, ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený, dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává, nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču a koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu, i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. A když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají.

0: spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti, asi sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rokových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslovýho hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom krásném chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz, ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek. Vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší. A že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hasl, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16 letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuji, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
3: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
2: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
5: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
7: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
6: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
7: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Roma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bonbonieru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Jako.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak pěšu prý na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, ale teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No, tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl jako ten takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé. Ale přece jenom, nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, což danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než
3: ano,
4: u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli staroveny na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se spozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, A pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste těch první, že nejste někdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: Ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom prýznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc tak jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: Tak to by se dá těžko něco říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manželé, místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Život.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říkala to Věruška naprosto přesně. Okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého, co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma a tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milej, snažil se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola v Opavě, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v

0: podstatě taková manufaktura. Nebyly žádný stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
1: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám, byl tam stesk, byly tam slzy?
2: Nebyly tam slzy. Já vám řeknu, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet, to byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
1: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
0: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přišel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
2: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
1: Je to kávovar.
2: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
1: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
2: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu, to je překvapení.
1: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
2: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
0: No, to je pravda.
2: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod, všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
1: Tak vy budete dělat kávu.
2: No.
1: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
0: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
1: Tak radost?
2: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
1: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být, aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
2: Ano, děkuju ještě jednou.
1: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
2: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
1: To já mám.
2: To vy máte, tak mě to jako smrtě musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocnej.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak ze začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev v scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych jaksi uvedl maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová. Já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo. Jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal. Ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě teď zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že rádo se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, a když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo, no, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moji. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastala. Vždycky ve všem.
3: Kdybychom se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat, já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarevný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hry vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička, zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné, tedy psí hlavy, a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel: Co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo donedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka jsem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura, pro cenzora dali takové špeky, takové návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, ze svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, to oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No, ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No, a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní, přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si jít do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejít za náma do šatny, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekne.

0: Je tam pane, pane. Poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z tisící případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle toto zákona nám zavřeli Osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že tenhle ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna, díl ho tam nebudu moc držet, šťastnou cestu. A pověsil to, takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněný, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pan Škutiné, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutiné?
3: Co tomu říkáte, pane Verichu?
2: Ojaj. No, to je... To je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 950.
3: Z Náprstkova.
2: Z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc. To je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle... Nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnají. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat.
0: máte takový, že to je takový národně socialistický šťavna. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, souroze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no tak se zvedly ruce. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry, bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těchto bumerangů, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těchto bumerangů se vyhodilo děsně moc, a oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky, aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang, dejte to radši, prosím vás, do muzea k náprstku, jo.
3: Tak vám děkuju.
0: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel, víte, co řekl? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je voskovec.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závratě nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nichž znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most. A dost. Jsou ovšem

dolů na jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i šlajsna je náramná podívaná a taky zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší. Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu, kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg a Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec leco smyslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na české technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti rvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně. Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky, králíky a tak dále a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem 3x, už po první třídě. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně 4x jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji, takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně 2x a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: toho. K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi 3 noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně ano. Liponský jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat, teda velice rychle a sama. No, ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu
0: no,
1: nejdůležitější.
0: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vrije člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: Přeju všem pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně, a víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvez to za stodolu a odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí.
0: Jo,
1: my jsme měli svoju mlátičku, jo, a tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roků, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta mě té prázdně tam někam spadla do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strach, jestli to nechytne někde po cestě. A když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odstřihli jsme to, ty krabičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že na pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říkal, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem taky zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím. Já nevím, no. Takže já jsem, jako myslím, nejstarší jsou, takže si to dostává tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak svět pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil taky, že se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. A aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak, no, takhle moje, takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, Pondituško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Jitušku.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Zapomněla ani říct. právě my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky se... že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna viděla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: a my jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, tady, pak krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukli jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou slezli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly 3 kluci, my 2, my si taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam.
0: Jo.
1: On se to vymýšlel. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny, a, no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Pavel Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Vítuš, i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, a chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme šli jsme na koupaliště v Frýdlantě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda, jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali,

0: měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí, když budete s ní. No tak jsem říkala, jo, a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř. A povídala jim tak, jako od sestry kamarádka, no vidíte holky, já už má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout. Mm-hmm. Tak jim pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na Hartu, chodili jsme na Senu, na louku, otáčet Seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
1: ano,
0: tak honem,
1: ano,
0: na
1: ano.
0: Seno, a honem na Seno, honem se sbírat Seno, jo, schrabat a dát ho do kupek, a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, než přijede, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať, a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u Harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to vzdělali v Kunaticích. I na Seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mámka chodívali na Velikánskou louku k Strejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena,
1: jo.
0: Aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne, letos jedou, jako neteře pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo,
1: jasně.
0: Mají si dvoučata.
1: Už je
0: takže
1: to jinak.
0: Já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím, no a pak se zase sejdeme příště, no. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi.
1: No.
0: Že mi dneska gratuloval. Bylo 12.4, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás rodině jich 7.
1: Jejej, no tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji, 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na

0: Nižné city, ale teď milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
1: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
0: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicher, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů, a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert? Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
1: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
0: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí, viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
1: No dovolte. Ano. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
0: Ano, milostivá. Muž.
1: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to známe.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
0: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
0: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
0: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milostivá, nedáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko? Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šarál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co znám to udělat. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to Vždyť on snad dočista. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša? Honem. Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Mě myslí, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážel a nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty patřlavé stvoření, nic takového pro mě neexistuje.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. Tam mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatičku, na, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No. Tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: A, ano, no, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, hlavně. Prosím vás, si pamatujte,
3: Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření, nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Teď. Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
3: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
3: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
3: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
3: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
3: Dobře, pojďme tedy.
1: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
3: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vstekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
3: Jen střílejte. Víte, jak je to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
3: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
3: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák. No.
1: Puste mě, okamžitě mě pozdět.
3: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
3: ale
1: já budu křičat.
3: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
3: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
1: Nechte toho, člověče.
3: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
3: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně, počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděli, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
3: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
3: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
3: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
3: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
3: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič.
4: Kde je ten hulák?
2: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
5: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není
1: možné. Co to... Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš?
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny? To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou jednou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jak já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrý den jako dneska my dva.

0: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
1: Ano, pane komisaři.
0: Vstupte.
2: Dobrý den, pane komisaři.
0: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
2: No, děkuju.
0: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
2: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
0: Ne, ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
2: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
0: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
2: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane kolego.
3: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
2: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
3: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
2: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
3: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
2: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
3: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
2: Tak ho přiveďte.
3: Prosím. Svědek Králík!
4: Dobrý den.
2: Prosím, jméno a bydliště.
4: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
2: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
4: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
2: tak... Jak jste stál daleko?
4: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
2: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
4: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
2: Proč ne?
4: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
2: Jaké mělo číslo?
4: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
2: A jaký to byl vůz?
4: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
2: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
4: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
2: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.

0: Co je?
1: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
0: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
2: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
2: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
2: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
2: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
2: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
2: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte, tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely, proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím, vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba Národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: No, to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a činely.
3: Buben a činely. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře činely.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kusy. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám to tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,